0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pavlecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Čas Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
1: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
2: Kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné místo ve vojenské pevnosti Josefov jich opět přivítá kolem 150. Víkend z Brutal Assault. Nejsme jen rádio.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: potravinovém řetězci malou obchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Vašky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
3: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
2: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Tak tohle specialitku nazvanou Chinese Democracy měla na svědomí kapela Guns N' Roses, skladba ze stejnojmenného alba, které vyšlo 23. listopadu podzimu páně 2008, no a od té doby musí fanoušci čekat, a to marně tedy, na jeho nástupce. No a je dost možné, že už se ho vlastně ani nedočkají.
1: Tak ono je to taková tradice, protože už na tuhle desku se čekalo mnoho let a taky to vypadalo, že třeba nevíde.
0: Přesně jak říkáš.
1: My jsme se ale dočkali, a to konkrétně nového dne. Máme 30. července, za nějaké 2 minutky bude 6 ráno a ať už se vy teprve probouzíte, nebo už fungujete na plný výkon, všem bez rozmyslu a rozdílu přejeme krásné čtvrteční ráno.
0: A před námi je společná 4hodinová rocková seance, přičemž playlist Rádia Čas roku je napichován muzikou až po okraj, no a jako ochutnávku nabízíme třeba All That Remains.
1: Chystáme taky kapelu Panoptíko.
0: A svou troškou do mlýna přispějí také AC/DC.
1: Jako první se ale o slovo hlásí Martin Fabík a to znamená, že nás čeká přehled všeho podstatného, co se kolem nás děje a taky, jak to kolem nás jezdí.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě mezi oblasti Bratříkovice a Hlavnice. Havarovalo tady nákladní auto, nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní na dálnici D1 poblíž Mankovic. Osobní auto se střetlo s nákladním. Pozornost dále mějte na úseku Brno-Lanžhot poblíž Kostic. Stojí zde porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rok. Zprávy.
2: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku začínají díky vedrům hynout ryby. Vysoké teploty a nízká hladina vody způsobují nedostatek kyslíku, který je pro ryby nezbytný. Rybáři se snaží situaci zlepšit okysličováním vody, ale na některých místech už evidují stovky uhynulých ryb. Pomoci může hlavně déšť a ochlazení.
4: Morava aktuálně.
2: Fotbalové zázemí v Lískovci dostalo nový kabát. Frýdek Místek dokončil rozsáhlou opravu areálu, který využívají místní fotbalisté a mládež. Modernizací prošly šatny, sprchy, sociální zařízení a společenská místnost. Olomoucký kraj podpoří nové projekty, které zlepší

0: řeší odvádění odpadních vod a zásobování pitnou vodou. Více už mluvčí kraje Eva Knajblová.
1: Kvalitní vodohospodářská infrastruktura patří mezi základní předpoklady pro rozvoj našich měst a obcí. Podporujeme proto projekty, které přispívají ke zlepšení nakládání s vodou, zajištění dostatku pitné vody i ochraně krajiny před dopady klimatických změn. Díky krajským dotacím vznikají konkrétní opatření, která mají přímý přínos pro obyvatele i životní prostředí.
0: Cílem je, aby obce měly kvalitnější kanalizaci a lépe čistily odpadní vody. Fotbalisté Jablonce budou bojovat o pokračování v evropských pohárech. Severočeši dnes v odvětě druhého předkola konferenční ligy přivítají chorvatský Varaždín, kterému před týdnem podlehli 2-3. Jablonec se pokusí nepříznivý výsledek otočit a využít výhodu domácího prostředí. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Já musím teda říct, obyčejně moc nesleduju to třeba, co nás čeká v noci, nebo vlastně celkově, jaké bude počasí. Zkrátka dobře, já prostě nevěřím těm předpovědím, já vlastně nevěřím nikomu a ničemu, no, ale, jako. Takže já jsem moc nevěděl, co nás v noci čeká. Takže ráno jedu a na obloze najednou vidím hodně velkou svítící kouli. Říkám si, co to je.
1: A slunce to není, že?
0: Slunce to není, co to je?
1: No, tak já jsem teda zjišťoval, a kdyby se zajímal, tak máme za sebou takzvaný jelení úplněk. Jo, to je zvuk jelena.
0: To chceš potkat v noci někde.
1: A mimochodem, tohleto pojmenování pochází ze Severní Ameriky a odkazuje na období, kdy právě jelenům začíná dorůstat nové paroží, což je symbol obnovy, síly a růstu. Jo. Jedná se o letní lunární vrchol a astrologové tvrdí, že bychom se v tomhletom období měli vrhnout do inovací a najít odvahu jít vlastní cestou.
0: Tak já si myslím, že pro mnoho lidí je spíš úplně ve znamení toho, že se moc nevyspí, no, protože jako znám některé, co prostě nezavřou oko.
1: Je hodně senzibilních lidí, kteří...
0: Mě se naštěstí netýká, já lehnu a spím teda, no. Ale jestli hodláte něco změnit, tak vlastně máte ideální možnost, pokud dáte na tyhle ty predikce astronomické.
1: Protože od toho je tady Milan Gelnár, který umí ukázkově číst mezi hvězdami, tomu úplně vůbec nevadí, takže Milane, jaký bude čtvrtek?
2: Pátek bude dnem energeticky sice vyrovnaným, ale také místy vyhroceným. Dít by se toho mělo hodně, a to na obou stranách spektra. Tady jak toho kladného, tak i toho opačného. Díky tomu se více budeme zabývat věcmi duchovního charakteru. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci by se měli připravit na možné domácí zádrhely. Štíři budou velmi citliví a vnímaví a ryby se mohou těšit na možnou novou lásku. Cítit poněkud rozrvaně se mohou vodnáři. Držet štěstí by se mělo bach a blížencům se mohou dít věci až osudové. Užívat na poli sexu si dnes budou především alby. Beranům hvězdy přejí na poli krásy a umění a my se náramně by to mělo střelcům. Počítat s možnými zkouškami by měli býci. V případě komplikací panám pomohou přátelé a věci spojené s milostným životem kozorohů budou jinak, než si sami představovali. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: To je pohodinda. 6 hodin 20 minut a na čas roku dozněla kapela Bad English.
1: Je to doslova pár minut, co jsme započali čtvrteční ostrý budíček. Doufáme, že to u toho máte alespoň trošičku radost. Ale jako kdo má určitě radost v posledních dnech? Ano, já vím, že určitě ty ano. Protože to jsou všichni fanoušci kapel Faith No More a taky System of a Down.
0: No já myslím, že sen všech fanoušků právě kapely Faith No More se plní a stává v tuto dobu s skutečností, pokud tedy všechno samozřejmě dobře dopadne, už jsme zažili někdy takové podobné případy, ale pojďme k věci. Družina kolem frontmana Mikea Patna totiž ohlásila po 10 letech návrat na pódia. Na začátku příštího roku, konkrétně na přelomu ledna a února, odehrají 4 exkluzivní koncerty v Austrálii a na Novém Zélandu. A bude to právě po boku System of Down.
1: Tak pro nás trošičku dálka, ale nicméně, hlavně v případě Faith No More se jedná podle mě o trošku překvapení, protože ta nedávná situace tomu návratu moc neodpovídala. Naopak, jestli se nemýlím, byl to Mike Bordner, bubeník, který prohlásil, že vlastně Patton s nima ani moc nekomunikuje a vůbec se neví, jako co bude. Najednou otočka, takže uvidíme, i když, jak si sám řekl, do ledna je daleko a uvidíme, co všechno
0: se do té doby stane. No ale pokud to všechno proběhne, tak je docela možné, že Faith No More budou pokračovat v turné i jdeme to třeba v Evropě,
1: a tudíž
0: že?
1: Si myslím, že jsou na pozoru všichni promotéři festivalu.
0: Přesně tak, no. No a nejednoho člověka určitě napadlo spojení Faith No More například s festivalem Rock for People. Přeci jenom spolu mají nějakou minulost a také velmi vřelé vztahy a to třeba i z doběžky v Českém Brodě. Uvidíme, co přinese čas, ten nejbližší tady u nás na rádiu Čas Rock. Každopádně vyplní jejich muzika. Tady jsou Faith No More a jejich Ricochet.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Máme 34 minut po 6. hodině raní, pokud se vám stále nedaří probrat, nepomohli ani Panoptiko, ani Machine Head, možná přijde vhod ještě nějaký jiný hudební budíček, ještě něco ostřejšího. No a v souvislosti s tím, tady můj kolega Tomáš něco nachystal, ale odmítá mi prozradit, o co jde. Takže mám jako i oprávněné, myslím si, obavy z toho, co to bude.
1: No tak protože to nebude pro každého a já si myslím, že pro tebe už vůbec ne, takže klidně můžeš odejít, no. No ne, tak protože novou šílenost se rozhodli...
0: Schválně zůstanu.
1: Jo, zvědav. Dobře. Pánové z Electric Cowboy se rozhodli, že vydají nový single a evidentně se snaží držet toho, co už platilo, co má úspěch a co se objevilo taky na minulé desce. Takže je tady nová píseň, která jako vzdáleně možná matně potěší fanoušky Backstreet Boys. Ale jako pozor, může to mást.
0: Fakt.
1: To je krásná, co?
0: Musím to komentovat.
1: Ne, ne. Ale pozor.
0: Backstreet Boys, jo.
1: No, ale pozor.
0: No, tak to jako trošičku to změnilo svůj ráz, to je pravda. No.
1: Bych chtěl vidět, když někdo to pustí nějaké, jako, že slečně, jako já ti něco pustím.
0: A jo.
1: A ona, je, ty jsi hodnej.
0: Může to zmást možná některé dramaturgy v rádi, jako když si řeknou, naposlouchaj tu písničku, jako třeba jenom do půlky.
1: Ano.
0: Jako jo, nasaď to zní dobře. A pak přijde zvrat. Ale každopádně jsou některé věci, které já nepochopím, tohleto Electric Cowboy není úplně můj jako šálek kávy.
1: Nevíš, co je dobrý.
0: Byť jako, mám samozřejmě metal rád. No, pokud vás podobné experimenty baví, tak vězte, že nová deska této německé kapele vychází už za 7 dní, tak si můžete rozšířit vaši domácí audiotéku a pokud nebudu v blízkosti, tak si to klidně pusťte na plné pecky.
1: Já myslím, že hudební dramaturg Rádia Čas Rok bude mít co dělat.

0: dáme si tuto chvíli klasiku a řekněme takovou sázku na jistotu. Tady jsou AC/DC.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
4: Milé Rádio Čas Rok, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
3: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: 6 hodin 48 minut stále ladíte Ostrý budíček na frekvencích Rádia Čas roku. U mikrofonu Tomáš a také já, Ivo.
1: Ano, máme tady jednu zprávu, kterou vybavíme. Dobré ráno, přeji do studia. Dneska mě čeká asi 320 km tam a zase zpátky. Pomohlo by něco třeba od Screaming Trees, ať je ten výjezd z garáže lepší. Díka, hezký den, Luboš.
0: Zajímavý výběr, skvělá muzika, ale napadá mě... Nepíše tam kam konkrétně jede?
1: Ne, teď jsem málem řekl něco, co jsem řekl. Nepíše. Jako já vlastně kam k Praze.
0: Kolice, 320. Kam dojedeš?
1: Záleží kterým směrem.
0: No, na východ to bude až někam ke Košicím, ne?
1: Máš ještě sever jich? Jo, nevím. Někam, hlavně, aby dojel. A dojel
0: přesně
1: zpátky,
0: tak.
1: Jako,
0: přejeme šťastnou cestu a pošleme muziku. Tady jsou Screaming Trees.
2: Ostrý

0: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
1: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen. Kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzel

0: přesně tak to vypadá, je tady návrat vysokých teplot, vedro. Na některé jedince to může mít třeba i neblahý vliv ve spojení s úplníkem. To třeba rozhodí jinak vyklidněného astrologa Milana Gelnara, který už má dneska pátek.
1: Ano, v sobotu bude mít středu třeba, no.
0: To záleží, jak to dopadne.
1: Nicméně, ano, je tady jsou tady vysoké teploty, takže jako správní Češi si budeme stěžovat na to, že je v létě teplo. Jo, to by jsme nebyli my. A za této optimistické předpovědi pokračuje také ostrý budíček. 30. červenec se vlastně dostáváme do poloviny prázdnin.
0: Toto letí, co?
1: Jupí. A víš, jak to poznáš taky mimochodem? Už v televizi jsou reklamy na batohy a pouzdra a podobné věci.
0: Podzimní výprodeje začínají. No a jim se nenadáme, jak máni budou předražené vánoční kolekce, no. Vánoční ozdobičky a podobně. My vám z toho nic ovšem nabízet nebudeme, máme tady k máni pouze a jedině kvalitní muziku. Tak se pojďme podívat, co zazní na čas roku po 7. hodině. Budou to třeba Three Days Grace.
1: Na skladě bychom měli i kulku pro Valentínku.
0: A přiložíme taktéž klasický kousek z dílny Def Leppard.
1: Nejprve ale Martin Fabík, dáme si jeho přehled zpráv a také se podíváme na dopravu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku na výjezdu a nájezdu poblíž oblasti Vsisko. Je zde porouchané vozidlo. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Stále buďte opatrní na dálnici D1 poblíž Mankovic. Osobní auto se střetlo s nákladním. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi nakupují ve slevách nejvíce ze všech zemí v Evropě. Ve slevových akcích pořídí téměř 60% potravin a drogérie. Díky výhodným nabídkám navíc stále častěji mění obchody a obchodníci proto lákají zákazníky na další akce. Zájem o slevy roste také u oblečení a dalšího zboží.
8: Morava aktuálně.
6: V Ostravě začne v srpnu velká oprava důležité Rudné ulice. Auta projedou v obou směrech, ale řidiči musí počítat s kolonami a uzavřenými sjezdy. Investice za 155 milionů korun tak přinese úplné uzavření sjezdů a nájezdů na 5 velkých křižovatkách. Více nám řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedel.
9: 1. srpna začínáme opravovat asfalt na Rudné ulici v Ostravě. Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu.
6: Vsetín během prázdnin opravuje a modernizuje své školy. Město letos investuje desítky milionů korun například do opravy střechy základní školy Ohrada, kde přibudou také fotovoltaické panely. Peníze půjdou i na nové venkovní hřiště u školy v Rokytnici a další opravy školních budov. Hokej

0: Bývalý útočník Richard Žemlička se vrací do Finska. 20-letý český talent podepsal roční smlouvu s týmem Saipa Lappeenranta, kde už dříve působil. Po krátkém angažmá v zámoří se bude snažit prosadit do seniorského kádru. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.
1: Martine, díky, já ještě přihodím předpověď počasí. Přestože je teprve 7 ráno, tak teploty venku už stoupají k 18 stupňům Celsia. Opava hlásí 19 a v Brně už rtuť v teploměrech atakuje 22 stupňů Celsia. No a vzhledem k tomu, že do Česka v těchto dnech vrcholí příliv velmi horkého vzduchu a čtvrtek bude převážně jasný až polojasný, tak nejvyšší denní teploty vystoupí v maximech na 33 až 38 stupňů Celsia.
2: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Posloucháte čtvrteční Ostrý budíček na rádiu Čas Rock, kterým vás provází Ivo Raška, Tomáš Michalík, a my se společně můžeme podívat do historie na některé události, které se udály 30. července.
1: Začneme v roce 1991, kdy byla například zastavena policejní hlídkou limuzína Axla Rose, která se otáčela zrovna na místě, kde to nebylo dovoleno. Jenomže žádná pokuta se nakonec nekonala, zpěvák kapely Guns N' Roses totiž policejnímu důstojníkovi pohrozil, že pokud pokutu na místě neroztrhá, kapela večer zruší ve městě své vystoupení. No a tohle rozhodně policista nechtěl riskovat, a tak je nechal jet dál.
0: Vidíš to. Ještě ráno někdy zastaví policaj, tak mu taky řekni, nech mě, nebo nebudu mě vysílat. Zkus to.
1: No, nebudu to pokoušet.
0: Dobře. No. Tak pojďme do roku 2003. V Kanadě, konkrétně v Torontu, proběhl benefiční koncert, na kterém vystoupili kapely jako Rolling Stones, AC/DC, Rush, Guess Who, hádej kdo, a další kapely. Cílem této akce bylo upozornit na nebezpečí syndromu náhlého selhání dýchání. Na koncert tehdy přišlo 450 tisíc fanoušků, nejvíce vůbec v kanadské historii.
1: Pěkně. No a já se posunu na časové osy ještě o dva roky dál, konkrétně tedy do roku 2005. Právě tehdy vyšla u příležitosti 35. výročí úmrtí Jimiho Hendrixe publikace Room Full of Mirrors od spisovatele Charlesa Crosse. Ten v ní mimo jiné popisoval, jak se třeba v roce 62 dostal Hendrix z armády. V době, kdy mu do konce služby zbývaly ještě dva roky, tak začal předstírat třeba homosexualitu, ale zkoušel to také skrze závratě, bolesti na hrudníku, anebo třeba přes pomučování. Nakonec se mu podařilo armádního lékaře přesvědčit a byl propuštěn. To mi připomíná takového Klingera.
0: Tolik tady dnešní rubrika kalendáře, a teď už pojďme na další muziku. Rádio.

0: Já ti teda, Tomáši, musím říct, že navštěvuji koncerty a festivaly docela pravidelně a často a zažil jsem pod pódiem už jako opravdu kde co, ale to, co se stalo během vystoupení novozélandským Devilskin, tak to se opravdu tak nevidí.
1: No, takhle, pokud zrovna teď někdo snídáte nebo jíte, tak doporučujeme odložit a dát to někam daleko, protože by se vám opravdu nemuselo udělat jako úplně nejlépe. Ono, v moušpitu totiž, jo, tak v kotli takzvaně, se opravdu dá zažít ledacos. Lidé se tam mají rádi, já jsem jednou zažil, že se tam měli vyloženě rádi, až moc. Kecají spolu, samozřejmě se jako žduchají ve velmi přátelském stylu, ale na nedávném koncertu Devilskin, tak tam ta laťka byla posunuta jinam, asi než by někdo chtěl.
0: Přesně, protože když minulý týden hrála tahle kapela svůj koncertní set, tak se podle očitých svědků stalo něco, no řekněme, nekalého. Jeden z návštěvníků si tak moc užíval koncert Devilskin, až zapomněl na to, že se mu chce na velkou. No a možná už víte, kam to směřuje. Bohužel se stalo to, co se stalo, a to, že jeho střevní obsah, zřejmě v návaznosti na skákavý pohyb, opustil tělo, no a následně se přes nohavice dostal jeho obsah na zem. Podle jednoho svědka se mimochodem jednalo o opravdu výstavní velký kousek.
1: No a než si toho někdo samozřejmě všiml, tak se stalo to, co se stalo. Bylo to všude a na všech, protože se samozřejmě v kotli pařilo, tančilo, bylo to na oblečení, na botech, na co se nestalo dál. Jedna holčina začala z tohohle všeho zvracet, čímž způsobila doslova řetězovou reakci a za chvíli zvraceli všichni ostatní. Nakonec teda musel být koncert i přerušen na nějakou dobu a muselo se to trošičku uklidit, no. Dotyčný byl teda vypátrán.
0: Fakt?
1: No, ale nic se mu nestalo, tak jako, co mu chceš, jako dát pokutu? Tak vyčistit tojky, nebo já nevím.
0: No, možná jako tu místnost, ne, alespoň. Každopádně letošní sezona je docela bohatá na zajímavé historky. A nedávno jsme se bavili o tom, jak probíhaly erotické hrátky přímo na vídeňském kole. Tak to je zaznamenáno někde. Bando, pro vás z té předešlé příhody nicméně plyne ponaučení. Než zajdete do kotle, tak si zajděte raději na záchod, že jo?

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
3: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: na rádiu Čas Rock.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tím pádem i další díl našeho pravidelného pokecu zvaného Backstage.
2: Je se mnou jako host Miro Šmajda. Zdravím.
3: Zbavoši, nazdar ty blázne.
2: Nazdar.
3: My tomu říkáme takový náš pojízdný cirkus nebo pojízdný bohnice.
2: No.
3: Jo? Že jsme taková banda magorů a já jsem takový normální magor z východu Slovenska jebnutý, takže jsem k ním zapadnul.

0: Fresh Rock.
1: Léto na rádiu Čas Rock je ve znamení parádní jízdy, a to nejen té hudební, ale zároveň zážitkové, protože každýčký den mezi vás rozdáváme vstupenky na festivaly nebo koncerty. No a dnešek se nebude vymykat těmto zvyklostem, protože tady pro vás máme peckovní lupení na další akci.
2: Tentokrát to budou lístky na samostatný koncert, který se odehraje už 10. srpna. A budou to dva lístky na Airborne. Ono 10. srpna, jestli se nemýlím, tak je pondělí, takže tohle bude start nového týdne jako víno.
1: Jako australské víno, protože právě z Austrálie přiletí Airborne a přiletí přímo do pražské Archy Plus. A plus se ještě můžete těšit na ženský pražský čtyřlístek v podobě skupiny The Agony. Ta se v Arše představí v roli předskokanek.
2: Takže určitě zajímavá věc a zajímavé lákadlo. První slovo té dnešní věty tady bude za chviličku. Vydržte, připravte si pomůcky psací, kreslící. My se vrátíme.
0: Letní rok.

0: Čas rok.
1: Pokud by si někdo myslel, že je tady málo kapel, kteří ctí takový ten poctivý rock'n'roll, řekněme, tak už 10. srpna vás vyvedou Somilu Airborne, těhle Australané točí, hrají parádně a ukážou to v Praze. No a vy u toho můžete být zcela zadarmo.
2: Přesně tak, potřebujete k tomu znát 4 slovíčka, poskládané za sebou ve správném pořadí tak, aby dávali trochu smysl a hlavně celou větu. No a tu dnešní větu rozjedeme slovem dneska.
1: Dneska můžeme zajít se projít na zmrzlinu, na pivo.
2: To už je hodně slov, nám stačí 4. Jo,
1: dneska půjdeme na pivo, teda to nebude, ano, a já ani nepůjdu.
2: Nikam nepůjdeš.
1: Ne, fakt nejdu. Ale dneska, to by vás mělo zajímat v tuto chvíli, takže si to zapamatujte, přesně bude se tak vám to hodit.
2: Další slovíčko přihodíme po 9. hodině, do té doby stihneme ještě hromadu muziky a taky zajímavých témat, tak zůstaňte s námi.
1: No. Bude to fajn.

0: dražší nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Chceš ještě víc zatopit pod kotlem? Jsi připraven na čistý, nefalšovaný metal? V tom případě je tady pro tebe rádio Čas Rock natvrdo. Muzika, která ti roztratí repráky. Naladíš nás, nebo se bojíš? Jdi na natvrdo.časrock.cz a pusť si nás přes internet.
3: Varování. Poslech může způsobit nekontrolovatelné

0: novinka týdne.
1: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Mě tady zaujal jeden inzerát, který na mě skočil. Já teda nebudu jmenovat, která zoo, ale jedna zoo hledá ošetřovatele nebo ošetřovatelku zvířat. Ale nepíšou, jaké zvíře. Takže mě vlastně napadlo, jestli tam funguje nějaká hierarchie, jakože nastoupíš jako nováček, tak jdeš kýdat hnůj třeba, nebo chceš uprasat, potom sovy třeba, nebo a když jsi dobrý, tak se třeba dostaneš k tygrům, jo?
1: Ty jo, to je pěkný, no.
0: Zajímalo.
1: Ale by se poptal, jestli tě to zajímá. Já si tě dokážu živě představit vedle pštrosa, to je krásně, jo. No ale třeba pokud nemáš strach z pavouků, tak bys mohl krmit i tuhle tu havěť. Víš, takové ty chlupaté, veliké, no, obří. Myšku, třeba by tě nějaký kousl a stala by se z tebe Spider-Man.
0: No, nebo bych se mě nestalo nic, už si myslím, no. Ale já pavouky úplně spíš tak na dálku, jako radši sleduju, tak třeba na plátná kin.
1: Aha.
0: Si radši třeba zajdu dneska, no.
1: Však právě.
0: O tom dáme řeč po 8 hodině.
1: Mezitím si dáme pozvánku, co se týče hudebního podkladu Ostrého budíčku. Hrát budou třeba Sum 41. Pomalinku se nám blíží ten 41. den letošních prázdnin.
0: O 41. roku mě se taky pomaličku blíží, no. Když na to přijde.
1: To je smutnější.
0: Dáme si taky Dire Straits.
1: A na své si přijdou také fanoušci Rage Against the Machine. Hoho, to je nápek.
0: Jak to vidí Martin Fabík, to bude náplň následujících minut, takže mu mile rádi předáváme slovo.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Mořice Vyškov. Probíhají tady práce údržby, levý jízdní pruh je uzavřen, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v Uherském Hradišti v centru obce Topolná. Stala se tady dopravní nehoda nákladního auta s osobním. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi letos dovolenkují hlavně v Česku. Hotely, kempy i další turistická místa mají během prázdnin vysokou návštěvnost a mnoho ubytování je téměř zaplněných. Lidé častěji tráví volno doma také díky vyšším cenám cestování do zahraničí. Podle televize LTV Plus se očekává, že zájem o dovolenou v tuzemsku vydrží až do konce prázdnin.
8: Morava aktuálně.
5: Karviná spustila na svém webu pocitovou mapu, která má zjistit, jak se obyvatelé cítí na různých místech ve městě. Do konce srpna mohou lidé označovat místa, která mají rádi, nebo kde jim naopak něco vadí. Více nám řekl náměstek primátora Lukáš Rašik.
9: Karviňáci už několikrát ukázali, že se chtějí podílet na dění ve městě. Například při výběru názvu sousedské lávky poslali téměř 30 000 hlasů. Věřím, že využijí také pocitovou mapu a podělí se s námi o své zkušenosti a náměty. Je to jednoduchá možnost, jak ještě více vylepšit místo, ve kterém

0: společně žijeme.
1: Své podněty mohou do mapy zaznamenávat do 31. srpna. V Horce nad Moravou začne oprava silnice. Od začátku srpna se uzavře poslední část ulice Olomoucká před železničním přejezdem na konci obce. Práce přinesou také nový chodník a přesun zastávek u přejezdu na bezpečnější místo. Změny se dočasně dotknou i tras autobusů MHD. Hokejisté Sparty začali přípravu na novou sezónu pod novým trenérem. Pražský tým povede Patrik Augusta, který má k dispozici také nové posily do útoku, Matěje Blumela a Jiřího Sekáče. Sparta chce v nové sezóně vylepšit loňské 4. místo a zaútočit na titul. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
2: Martine, díky, pojďme se podívat na počasí, jestli se chystáte někam ven, tak opatrně, počítejte s vysokými teplotami. Ty nejvyšší se vyšplhají až k 38 stupňům, jinak bude jasno až polojasno, ale tuhle oblohu mohou postupně odpoledne a večer také na jihu doprovodit mraky, zvětšená oblačnost a taky přehánky nebo bouřky z tohohle vedra samozřejmě. Tolik počasí, teď muzika.
3: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Tohle z Němku si ještě pamatuju.
1: Jo? Hmm. 67.
0: Jo, jo. Oni to dávali někde na Polákách.
1: Jo, ne? Jo, určitě. Hele, je čtvrtek, kvalitní kinematografie je třeba, což se teda vůbec nerýmuje, ale já jsem si to jako neodpustil. Nicméně, ta druhá část toho nesmyslu, co jsem řekl, platí, teda podle ohlasu zatím.
0: Na plátná kin se po čase vyšpohal Spider-Man, nejoblíbenější pavoučí hrdina se opět vrací s tváří Toma Hollanda. Stal se tak prvním hercem, který to, co by Peter Parker, dotáhl na 4 plnohodnotné filmy. Tentokrát už opustil školu, přesídlil do New Yorku, no a musí se vypořádávat z následky svých činů z minulých, nebo z minulého dílu vlastně filmu.
2: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Protože já nejsem jen Peter Parker. Já jsem Spider-Man.
0: Jasně. Čím to podle tebe je, Tomáši, že se Spider-Man těší takové oblibě?
1: Já si myslím, že to je tím, že prostě je fakt pro každého. Ono už ty komiksy kdysi se těšily velké oblibě vlastně u všech, i u dětí, u dospělých. Jestli se nemýlím, tak zatím stojí Steve Ditko a Stan Lee a jim se vlastně podařilo skutečně vytvořit ideální prototyp vlastně toho obyčejného kluka, který prožívá ty stejné problémy, co ty. To znamená, chodíš pozdě do školy, snažíš se okouzlit holku, prostě nemáš kamarády.
0: Máš tak spavouku.
1: A tohle všechno se sešlo. A proto jako se dokázal každý promítnout do toho hrdiny toho Petra Parkera i toho Spider-Mana. No.
0: Ke všemu je vtipný, jako já skoro.
1: Dobře.
0: A když se zastavím u herce Toma Hollanda, tak ten momentálně prožívá velmi úspěšné období. V kinech stále trhá rekordy, totiž taky Odyssea, kde má jednu roli. A nikdo nepochybuje o tom, že tenhle ten film trhne minimálně miliardu dolarů, což je jako opravdu ranec. No ale, teď jsme se o tom bavili s Tomášem, že ten Spider-Man mu bude dost asi šlapat na paty.
1: No, bude to velký souboj těchto dvou bijáků. Já si myslím, že ten Spider-Man tím, že samozřejmě ten záběr Spider-Mana je pro více lidí, tak bude atakovat. Možná i 2 miliardy se tak predikuje. Zatím uvidíme, jaký bude tento otvírací víkend celosvětově.
0: Ty tam taky něco přisypeš, že?
1: Já tam přisypu dneska, ano, a tím, že beru mladšího syna, tak toho přisypu asi víc, než bych chtěl, protože to tak. Daj se doma.
0: Ne, to už tomu patří,
1: no,
0: prostě.
1: No, dobře, no. A mimochodem hned 3 herci z filmu Odyssea se objeví v tom novém Spider-Manu. Takže si jako můžou slavit, no. No uvidíme, od dneška můžete zajít taky, nejenom já, ty taky běž, všichni běžte a kupte si tam hodně nezdravých věcí za hodně velké peníze.

0: Money for nothing. No, o co jde? No, ale byli Dire Straits, 8 hodin 21 minut, to máme aktuální čas a vy ladíte ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Ve studiu stále Ivo, stále taky Tom a někde v dálce určitě ještě někdo.
1: Ještě někdo, protože taky čtvrtek nabízí řadu příležitostí k oslavám. Kromě narozenin, ke kterým se ještě dostaneme později, se dá pochopitelně oslavit i svátek nebo jmeniny, které má při dnešku Bořivoj.
2: První z přemyslovců, který bezpečně existoval, byl Bořivoj. Dobře si ho pamatuju.
0: Pamatujte si to a hlavně si pamatujte, že je to staroslovanské jméno, které se dá vyložit jako to bojovník anebo ten, kdo vede vojsko. I když, pánové, mi tak napadá, mezi námi asi nebude moc Bořivojů, co? Znáš nějakého Bořivoje?
1: Jako jednoho asi.
0: Jo?
1: Ne osobně, ale vím, že jako je.
0: Já znám několik jako zbořilvojů, že ti se tak dokázali jako zbořilvojů. Ale Bořivoje ne, no. Ale každopádně, jestli nějaký poslouchá, tak přejeme všechno nej.
1: Určitě, určitě. No a kromě Bořku nabízí rozšířená verze kalendáře ještě jména jako Robena či Vilmar, tak ti budou úplně asi ohrožený druh nebo ohrožení. No a na Slovensku, tak tam má svátek Libuša, tak i těm posíláme pochopitelně pozdravy a co nevidět, přihodíme i pár svátků extra pro ty, kteří hledají záminku k návštěvě nějakého baru i dneska.
0: No jasně, to nemůže chybět.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Vzhledem k tomu, že jmeniny mají dneska bořivojové, kterých není mezi námi mnoho, tak zde máme nabídku extra svátku, které můžete 30. července oslavit, ať už se jmenujete jakoliv.
1: Ano, a můžete si u toho něco dobrého zakousnout.
0: Ano.
1: Třeba chili hot dog.
2: No přátelé, už jsme zase tady v dalším dílu grilování u mě na zahradě, speciálu. Dneska si uděláme maxi hot dog podle mě.
0: Tak, si udělejte klidně taky nějaký hot dog, ale pokud raději něco trošičku jiného, tak tady máme den cheesecakeu.
3: A jako dessert cheesecake.
4: Dessert shiisake, nedokážu si představit, co pod tím mám, co to obsahuje.
5: A jako dessert máme chese kake. No
0: to... co to je jako, no? To si řekneme někdy příště.
1: No, jestli potkáte někoho, kdo to nemůže vyslovit, tak ho aspoň obejmete.
6: Když někdy pomůže, když víš, že s tebou druhý soucítí, chceš obejmout?
7: Obejmi nohu od postele, pak ji obejmu já. Tak se nemusíme obývat spolu.
0: No ale nakonec můžeme stejně slavit úplně všichni, protože 30. červenec je dnem, kdy si připomínáme všechny naše věrné druhy a kámoše ze všech koutů světa. Máme totiž Mezinárodní den přátelství.
8: Kajle, hala, zahraj si s náma na babu?
9: Co? Už se mnou kamarádíte?
8: Já, to je v paha.
9: Ne, vole, nic není v poho. Obrátili jste se zády. Měli jste být mý nejlepší kámoši, ale přehlíželi jste mě. A teď čekáte, že na to zapomenu a budu si s váma hrát jako nic?
8: Sakra, Kajle, nebuď tak urážlivý, pojď si hrát.
1: Takže pro všechny kamarády tady posíláme Red Hot Chili Peppers za skladbu My Friends.

0: Vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
2: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Právě nám dohráli Revolution Saints, 8 hodin 44 minut a posloucháte Rádio Čas Rock, na kterém budou v tuto chvíli hrát Rage Against the Machine. Tady se bohužel nějaké nové muziky zřejmě nedočkáme, bylo zrušeno i turné a tahle kapela momentálně má vedle sebe status neaktivní.
1: Ano. No nicméně to, že jsou Rage Against the Machine aktuálně u ledu, neznamená, že by jednotliví členové zaháleli. Tím rozhodně nejaktivnějším členem je jejich kytarista Tom Morello. Před pár dny dokonce oznámil, že se pustil do práce na nové soulovce. Už se ví i datum vydání, tím bude 25. září. Deska ponese název Everyone Gets Everything They Want. No a představí se na něm řada velmi zajímavých hostů, jsem chtěl říct.
0: Nebude chybět syn Toma Morella, Roman, kterého jsme mohli vidět letos v Hradci a jako klobouk dolů ve svém věku, ale připojí se také Serge Tankian, kapela Kneecap a nebo Beartooth. Spolu s tímto oznámením rovnou zveřejnil i první single nazvaný Date Night.
1: To byla taková malá ukázka toho, čeho se můžeme dočkat na podzim. My si Toma Morella ale poslechneme na Čas Rocku v rámci dříve avizovaných Rage Against the Machine. Tady jsou. Čas Rock.

0: nadcházejících minutách a hodinách.
1: Ano, o to více se toho vleze. O to více, když přestaneme mluvit a nebudeme to zbytečně protahovat blbýma řečma. Dobře. Tak co nás čeká? Čeká nás třeba kapela Green Day.
0: Přihodíme Linkin Park.
1: A nebo nějakou klasiku v podání Led Zeppelin.
0: Taky zazní jedna slavná filmová věta. Nebo prozradíme druhé slovíčko dnešní rokové letní jízdy.
1: A taky vás pozveme na sobotu, takže máme co dělat i po 9. hodině, kterou odstartují zprávy od Martina Fabíka. No, rychle, dělej.
0: Už to pouští.

0: Brýčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Stále si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Mořice Vyškov. Probíhají tady práce údržby, levý jízdní pruh je uzavřen, může hrozit zdržení. Dále se opravují vozovky na dálnici D2 na trase Brno-Lanžhot v blízkosti Velkých Pavlovic. Pravý jízdní pruh je uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku začínají díky vedrům hynout ryby. Vysoké teploty a nízká hladina vody způsobují nedostatek kyslíku, který je pro ryby nezbytný. Rybáři se snaží situaci zlepšit okysličováním vody, ale na některých místech už evidují stovky uhynulých ryb. Pomoci může hlavně déšť a ochlazení.
7: Morava aktuálně.
5: Fotbalové zázemí v Lískovci dostalo nový kabát. Frýdek Místek dokončil rozsáhlou opravu areálu, který využívají místní fotbalisté a mládež. Modernizací prošly šatny, sprchy, sociální zařízení i společenská místnost. Olomoucký kraj podpoří nové projekty, které zlepší odvádění odpadních vod i zásobování pitnou vodou. Více už mluvčí kraje Eva Knajblová.
8: Kvalitní vodohospodářská infrastruktura patří mezi základní předpoklady pro rozvoj našich měst a obcí. Podporujeme proto projekty, které přispívají ke zlepšení nakládání s vodou, zajištění dostatku pitné vody i ochraně krajiny před dopady klimatických změn. Díky krajským dotacím vznikají konkrétní opatření, která mají přímý přínos pro obyvatele i životní prostředí.
5: Cílem je, aby obce měly kvalitnější kanalizaci a lépe čistily odpadní vody. Fotbalisté Jablonce budou bojovat o pokračování v evropských pohárech. Severočeši dnes v odvetě druhého předkola konferenční ligy přivítají chorvatský Varaždín, kterému před týdnem podlehli 2-3. Jablonec se pokusí nepříznivý výsledek otočit a využít výhodu domácího prostředí. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas. Příjemný.

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Přesně tak, čeká nás dneska krásný letní den, takže nemusíte moc přemýšlet co na sebe. Stačí žabky, kraťasy a nátělníček, ženy si vystačí s lehkými letními šaty, případně i muži, záleží na vás. Teploty se v maximech vyšplhají k 38 stupňům Celsia, bude svítit sluníčko a tak nastává ideální příležitost vyrazit třeba někam k vodě. Pokud máte dovolenou, tak vyražte už klidně teď hned. My vám k tomu posíláme na čas roku další várku muziky,

0: tentokrát v podání Green Day.
1: Sponzorem počasí je STR Garage, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Stejně jako každý jiný den přichází na svět nová várka obyvatel a ani 30. červenec nebyl nikdy výjimkou.
1: Narozeniny s pořadovým číslem 79 slaví třeba slavný rakousko-americký kulturista, herec, ale také bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger.
2: Hasta la vista, baby.
1: Haha, mimochodem, tahle pověstná věta Hasta la vista, baby, filmové studio vyšla na necelých 90 tisíc dolarů. Ve filmu Terminátor 2 měl totiž Arnold ve scénáři celkově přibližně nějakých 700 slov. No a když se to rozpočítá na honorář, tak to vychází přibližně na 500 000 korun. Za jedno jediné slovo, to je teda pálka.
0: No, jinak co se týče těch tržeb, tak, nebo tržeb, co se týče inkasovaných peněz, tak tady to tenkrát bylo hodně, nějaký myslím 15 milionů, ale za třetího Terminátora, o mnoho let později, do kterého se mu moc nechtělo, tak nakonec dal na radu Jamesa Camerona, který mu řekl, běž do toho a řekni si, kolik chceš, tak si řekl v té době 30 milionů za třetího Terminátora. No, což je vlastně nejvíc, když budu brát pevnou částku za film, ale vůbec nejvíce vydělal Arnold Schwarzenegger za film Dvojčata.
2: Jmenuji se Julius. Jsem tvůj bratr. Samozřejmě. Jakmile jsem tě viděl, myslel jsem, že se dívám do zrcadla.
3: Rozezná je od sebe jenom jejich matka.
0: Protože on měl tenkrát ve smlouvě procenta z tržeb nakonec, takže mu to vyneslo nějakých 40 milionů dolarů. On to uměl, on si to uměl spočítat, protože on byl vždycky i šikovný, poměrně podnikatel. Mimochodem, je mu sice 79, ale v současné době se připravuje na návrat do role Conana.
1: No, no, fakt,
0: ano, příští rok by tady měl být král Conan. Ale my si o něm můžeme cokoliv, ale jeho příběh a odhodlání, tak to může být opravdu příkladem jako pro většinu z nás.
1: No, hlavně přejeme hodně štěstí a zdraví. Podíváme se ještě do hudebního odvětví, máme tady jednoho pána. V roce 1949 přišel na svět Andy Scott, britský rockový kytarista a zpěvák, nejvíce známý jakožto frontman skupiny Sweet. Mimochodem, když se ucházel o místo kytaristy v této kapele, byl jedním z posledních adeptů ten den a jako popravdě moc se mu nedařilo. Během zkoušky mu dokonce selhal zesilovač, ale zbývající členy přesto natolik osilnil, že ho vzali hned.
0: A dobře udělali. Právě on totiž je podepsán pod jedním z největších hitů kapely Fox on the Run. Tolik tedy k dnešním oslavencům. Teď si pojďme dát další muziku tady na rádiu Čas Rock.

0: Podcast Rock.
1: V následujících dnech můžeme očekávat opravdu velmi horké a slunečné počasí, teploty budou atakovat 40. No a v sobotu bude ještě větší peklo rozpoutáno v dolní oblasti Vítkovic.
2: No si píš, protože proběhne, jestli se nepletu, už 12. ročník festivalu Ostrava v Plamenech. Včera jsme se tady o tom bavili přímo s promotérem Patrikem Kohutem. No a tenhle letošní line-up nabízí skutečně průřez, jak vlastně parádní muzikou, tak i trošku kontinenty, protože dorazí z Brazílie Soulfly, z Finska Korpiklány, ze Švédska Night Flight Orchestra.
1: Nebo Bloodbound, no, jsou taky švédové.
2: No, toho bude.
1: No.
2: Všechno začíná už pravé poledne, kdy vystoupí první kapela, takže vyražte, protože tohle bude opravdu parádní metalová jízda.
1: Přesně tak. Tak to byl jeden rockový tipanec od nás, vstříc vám. No a za chviličku vás pozveme ještě na jednu akci.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
0: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
0: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
6: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
7: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
0: Kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzel

0: Čas Rock.
1: Už to tady u nás v Ostrém budíčku párkrát zaznělo, ale pro ty z vás, kteří si pustili Čas Rock až nyní, můžeme připomenout, že dnes jsou ve hře dva lupeny na koncert skupiny Airborne, australská partička, které ne náhodou může v někom vyvolávat podobnost s kapelou třeba AC/DC, případně Judas Priest, Thin Lizzy a jim podobným. Právě tyhle ikony totiž berou jako své vzory.
2: Bratři O'Keefeovi jedou bomby, no a vy se o tom můžete přesvědčit vlastně už za pár dní. 10. srpna Airborne zavítají do našeho hlavního města, kde si pronajali pódium Archy Plus. Společně s nimi vystoupí i Rize, ženská heavy rocková čtveřice Diagony, která vlastně pochází z Prahy, takže tam může přijít pěšky. Tramvajkou.
1: No a vlastně ani nezáleží, zda to má daleko nebo blízko do Prahy někdo z vás, protože my vás na tuhle akci umíme dostat zadáčo. Máme tady dvě vstupenky, které dostane možnost vytěžit z našeho vysílání ten z vás, který bude znát výherní větu.
2: První slovíčko už zaznělo, takže si určitě můžeme dát to druhé, ale napřed nejprve počkejte a dáme si právě Airborne. Tady jsou Too Much, Too Young, Too Fast.

0: Class Rock.
1: Už to tady dneska zaznělo, tak si to ještě pojďme zopakovat v ostrém budíčku. Výhrou pro čtvrteční letní rokovou jízdu jsou dvě vstupenky na koncert Airborne.
2: No a už 4. září vydají Airborne nové eponymní album, na kterém se mimochodem podíleli i takový Bryan Adams nebo legendární producent AC/DC Mutt Lange. No a právě v Arše 10. srpna už dozajista nějaký ten nový flák můžete slyšet.
1: Určitě ano. Pojďme tady na to druhé slovíčko. Nebudeme to protahovat a pojedeme. Pojedeme?
2: Jo.
1: Pojedeme, tak pojedeme.
2: Druhým slovíčkem dnešní výherní věty je právě slovo pojedeme. My ale popojedeme taky o kousek dál, a to směrem ze studia ven. Na nadcházejících 5 hodin zde má totiž hozenou rezervačku Honza Prokeš, takže ho pouštíme za mikrofon a těšíme se na vás zase zítra.
1: Mějte se, čus!

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
6: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
7: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Buďte zdraví, rockeři. Tomáš s Ivošem se vydali do spáru velkoměsta a před námi je 5 hodin, ve kterých vám bude dělat společnost nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš a taky Battle Beat.

alebo Amorphis. K tomu Milan Gelnár z horoskopy, anebo Martin se správame. No a ja vám přeju pěkné čtvrteční dopoledne.

0: litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku místku na ulici Ostravská. Stala se tady vážná nehoda. Osobní auto srazilo chodce. Probíhají záchranné práce. Dále si dávejte pozor na silnici D48 směrem na Frýdek místek. Je zde odstavený nákladní automobil. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i na ulici Místecká směr Ostrava. V oblasti Hrabová je zde porouchané nákladní vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi nakupují ve slevách nejvíce ze všech zemí v Evropě. Ve slevových akcích pořídí téměř 60% potravin a drogérie. Díky výhodným nabídkám navíc stále častěji mění obchody a obchodníci proto lákají zákazníky na další akce. Zájem o slevy roste také u oblečení a dalšího zboží.
6: Morava aktuálně.
3: V Ostravě začne v srpnu velká oprava důležité Rudné ulice. Auta projedou v obou směrech, ale řidiči musí počítat s kolonami a uzavřenými sjezdy. Investice za 155 milionů korun tak přinese úplné uzavření sjezdů a nájezdu na 5 velkých křižovatkách. Více nám řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedel.
7: 1. srpna začínáme opravovat asfalt na Rudné ulici v Ostravě. Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve dvou až tří směném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu.
3: Vsetín během prázdnin opravuje a modernizuje své školy. Město letos investuje desítky milionů korun například do opravy střechy základní školy Ohrada, kde přibudou také fotovoltaické panely. Peníze půjdou i na nové venkovní hřiště u školy v Rokytnici a další opravy školních budov. Hokejový útočník Richard Žemlička se vrací do Finska. 20-letý český talent podepsal roční smlouvu s týmem Saipa Lappeenranta, kde už dříve působil. Po krátkém angažmá v zámoří se bude snažit prosadit do seniorského kádru. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemné dopoledne.
8: Tak, Martine, díky za zprávy. No a my se podíváme na předpověď počasí, která upozorňuje na vysoké teploty, které mají odpoledne atakovat 35 stupňů nad nulou. Tak buďte na sebe, rokeři, opatrní a nezapomeňte hlavně na pitný režim. No a my na rádiu Čas Rok začneme tuto hodinu s kapelou Brainstorm. Dobré dopoledne.
9: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických

0: Rádio Čas Rock Battle Beast, no a před námi Milan Kellner, který nám prozradí, jaký že ten čtvrtek bude.
1: Pátek bude dnem energeticky sice vyrovnaným, ale také místy vyhroceným. Dít by se toho mělo hodně, a to na obou stranách spektra. Tedy jak toho kladného, tak i toho opačného. Díky tomu se více budeme zabývat věcmi duchovního charakteru. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci by se měli připravit na možné domácí zádrhely. Štíři budou velmi citliví a vnímaví a ryby se mohou těšit na možnou novou lásku. Cítit poněkud rozhrbaně se mohou vodnáři. Drže štěstí by se mělo bach a blížencům se mohou dít věci až osudové. Užívat na poli sexu si dnes budou především alby. Beranům hvězdy přejí na poli krásy a umění a myslet náramně by to mělo střelcům. Počítat s možnými zkouškami by měli býci. V případě komplikací panám pomohou přátelé a věci spojené s milostným životem kozorohů budou jinak, než si sami představovali. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Kellner.

0: Korn v čele s Jonathanem Davisem, který se už po třetí pustil nebo dal do chomoutu. V ten slavnostní den neměl na sobě svoji oblíbenou teplákovku s třemi pruhy, ale skotský kilt, který je přece jenom trošku pohodlnější. Jeho vyvolenou se stala Britney Paris, se kterou má známost už 7 let, a jak je podle fotek vidět, sobáš to byl opravdu velkolepý. Stoly se prohýbaly. A co vy, rockeři, vzpomenete si na ten den, kdy jste si se svojí chotí nebo chotěm řekli ano? Můžete to šoupat na náš WhatsApp a my jsme strašně zvědaví, jestli jsou mezi posluchači Rádia Čas rok nějací borci, kteří už to počítají na desetiletí. No, my s drahou polovičkou od 22. srpna budeme otevírat společnou 35. sezónu a zatím všechno v pohodě. Tak vzhůru do toho a od nás další muzika, třeba Motley Crue, Courtney Love, Blair a mnoho dalších.
1: Rádio Čas rok. Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo.
7: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

před 10:30 jsme si na rádiu Čas Rok dali Courtney Love a my jsme rozjeli diskuzi, jestli si vzpomínáte, kdy jste si se svojí drahou nebo drahým řekli slavnostní ano. No a máme tady vaše první reakce. Vašek, tak ten píše, zdravím, tak já letos 30. listopadu budu mít s mojou 30 let a pohodových. Váš věrný posluchač Vašek, no tak to zní opravdu hezky, tak můžete, přejeme samozřejmě, ať to pořád ještě vydrží dál. Máme tady další od Barana. Ahoj, jo, já před měsícem po třetí, to se pamatuje dobře. Bary, velké díky, tak my taky děkujeme a klidně v tom můžete pokračovat. Co vy, když jste si třeba na tom národním výběru, no v kostele nebo kdekoliv jinde prostě řekli se svojí milou ano. No a my budeme pokračovat muzice, Motley Crue a pak vy 725 33 11 55.

0: Motley Crue to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas Rok za sebou. Před námi písnička na přání, zní Dušan, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím všechny.
0: Nazdar, nazdar, Dušane, tak ty jsi jak dlouho v Chomoutu?
1: No já už to mám 15 let, taky jsme to teď nedávno oslavovali.
0: Tak to už je taky.
1: Krásných 15.
0: To už je taky pěkné číslo. A všechno hraje?
1: No jak za mladá, pořád všechno.
0: To je hezké, tak to je pěkné.
1: Pořád zamilování, pořád všechno dobré.
0: Tak to je fajn. Tak a teď si vybral Dropkick Murphys, komu?
1: Tak pro všechny do toho hicu, co pracují venku, pro tebe, pro rokovou rodinu a tak, ať to hraje zvesela.
0: Klima jede?
1: Klima jede. Venku je horko, ani nevím, ale klima jede, takže to je dobré.
0: I vzadu na korbě, ať se to neskazí, co vezeš dneska za rolbučky?
1: Dneska hovězí na slanině z rýží a bolonské špagety a nějaké hambáčky, kdo by chtěl.
0: No tak to je krásné, vy se tak staráte o mě.
1: To se tam pěkně hřeje, takže je to furt teplé.
0: Tak jo. Dobré, tak se nestav doma na šlofíka hlavně, ať se to potom začne znova bublat v té hlavnici, jo? Tak jo, tak všechny zdravíme, pomalu jeď, ať to nevylejíš na korbě, měj se hezky a tady máš muziku.
1: Díky,
0: čau.
1: Díky, čau.

0: akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Je přesně 11 hodin, no a na rádiu Čas rok je před námi, co? No přece dalších 60 minut. A v nich Skillet, taky Stratovarius. A nebo Doro. S takovou muzikou se pomalu, ale jistě dopracujeme až k tomu dnešnímu obědu, k tomu novinka týdne a taky trošku zasportujeme. To všechno po zprávách s Martinem, ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: S komplikacemi teď musíme počítat na Frýdecko-Místecku, na hlavním tahu z Ostravice na Frýdek-Místek. Za Frýdlantem je na vozovce nebezpečný předmět. Nehoda dvou aut nás potrápí ve Zlíně v ulici Lukovské. Problémy jsou taky na Olomoucku, u obce Bystrovany, na výjezdu na olomouckou část Holice. Tady je vysypaný náklad. A porouchané vozidlo nás může zdržet na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc na úrovni 22. kilometru.
6: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas rok. Zprávy.
8: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi letos dovolenkují hlavně v Česku. Hotely, kempy i další turistická místa mají během prázdnin vysokou návštěvnost a mnoho ubytování je téměř zaplněných. Lidé častěji tráví volno doma také díky vyšším cenám cestování do zahraničí. Podle televize LTV Plus se očekává, že zájem o dovolenou v tuzemsku vydrží až do konce prázdnin.
9: Morava aktuálně.
8: Karviná spustila na svém webu pocitovou mapu, která má zjistit, jak se obyvatelé cítí na různých místech ve městě. Do konce srpna mohou lidé označovat místa, která mají rádi.

0: rádi, nebo kde jim naopak něco vadí. Více nám řekl náměstek primátora Lukáš Rašik.
1: Karviňáci už několikrát ukázali, že se chtějí podílet na dění ve městě. Například při výběru názvu sousedské lávky poslali téměř 30 000 hlasů. Věřím, že využijí také pocitovou mapu a podělí se s námi o své zkušenosti a náměty. Je to jednoduchá možnost, jak ještě více vylepšit místo, ve kterém společně žijeme.
0: Své podněty mohou do mapy zaznamenávat do 31. srpna. V Horce nad Moravou začne oprava silnice. Od začátku srpna se uzavře poslední část ulice Olomoucká před železničním přejezdem na konci obce. Práce přinesou také nový chodník a přesun zastávek u přejezdu na bezpečnější místo. Změny se dočasně dotknou i tras autobusů MHD. Hokejisté Sparty začali přípravu na novou sezónu pod novým trenérem. Pražský tým povede Patrik Augusta, který má k dispozici také nové posily do útoku, Matěje Blumela a Jiřího Sekáče. Sparta chce v nové sezóně vylepšit loňské čtvrté místo a zaútočit na titul. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

change our lives.

0: No a my si teď dáme novinku týdne, tu vyhrála naše brána, to už jste asi poznali, tak se mrkněte a dejte vědět.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Rádiu Čas Rock.
1: No a v rokových typech se tentokrát vydáme do lezeckého centra Hangár, které navrhl samotný Adam Ondra. Celkově 1500 metrů čtverečních lezecké plochy, víc než 100 různých atrakcí nebo možností, jak se dostat na vrchol, dětský park, ale taky skvělé bistro s vynikající kávičkou a dalšími pochutinami. To všechno 7 dní v týdnu až do 22. hodiny. Tolik něco málo, kde, jak a kde si protáhnout tělo, no a proč by ses do toho měl pustit právě ty, tak na to nám na Rádiu Čas Rock za chvíli odpoví Olympik. Tak se dobře bavte.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na Rádiu Čas Rock.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock.

Na Rádiu Čas Rok dozněný Skelet, bude 11:30, no a před obědem bychom si mohli zahrát podle vás. Co říkáte? Jestli máte zájem, tak číslo do studia Rádia Čas Rok je 725 33 11 55.

0: Stratovarius ti se příští rok ukáží na Metal Festu, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Teď je důležité, co si budeme hrát. Teď zdar, Tatare.
1: Čau, zdravím všechny veteru.
0: Nazdár mi tebe taky, kamaráde. Tak, jak se máme?
1: Jak se máme, no, paříme se, no, potíme se, no, to... Co děláme v tím vícu?
0: Co se dá dělat? No a budeš se potit i zítra, jo? Protože vyrážíš tam?
1: Ano, vyrážím na Topolnou, proto jsem vybral Debil Hec, Hadry Kožený.
0: Ano.
1: Sice odpouštím Dušankovi, že mě před hoďkou předběhl, to nevadí, je to v rodině.
0: Ano.
1: A tomu kovi přeju, ať má rychle motorku spravenou, ať ví, o co přijde v tím vícu, tak ať má těžký koule spařený.
0: Ano.
1: No a tím pádem zdravím celou rokovou rodinu, všechny motorkáře. A říkám, jestli se nudíte a nemáte lístky na Ostravu v Plamenech, Mutěnice, ty jsou až příští víkend, Topolná vás uvítá. Budou tam hovada.sk.
0: Dobrá, tak jo, muzika je nachystaná, měj se díky. Tady čau, to je.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Jsi piš a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tím pádem i další díl našeho pravidelného pokecu zvaného Backstage.
1: Je se mnou jako host Miroš Majda. Zdravím.
2: Zbavoši, nazdar ty blázne.
1: Nazdar.
2: My tomu říkáme takový náš pojízdnej cirkus nebo pojízdný bohnice.
1: No.
2: Jo? Že jsme taková banda magorů a já jsem takový normální magor z východu Slovenska jebnutý, takže jsem k ním zapadnul.

0: je mu taky něco dobrého, třeba Do Spring, tak jako Evanescence. A nebo Sabaton. Tak si na rádiu Čas Rock budeme určitě hrát. No a mám pro vás pozvánku na jeden skvělý festivalek a budeme pokračovat taky v letní rockové jízdě rádia Čas Rock. No, není toho málo, tak jdeme na to, ne? Tak dobré odpoledne.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: S komplikacemi musíme počítat na Frýdecko-Místecku. Na trase Frýdland-Frýdek-Místek za Frýdlantem leží na vozovce nebezpečný předmět. Nehoda dvou aut nás potrápí v Olomouci v ulici Holické. Vážná nehoda se řeší v Uherském Hradišti v ulici U stadionu. Tady boural cyklista, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. A pozor taky na trase Uherský Brod, Uherské Hradiště. Před Hradištěm se srazila dvě osobní auta. Překážka nás potrápí taky u obce Bystrovany na Olomoucku, na výjezdu na olomouckou část Holice. Tady se z dodávky vysypal náklad.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční poledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropy vrcholí. Zítra se mají teploty šplhat až ke 40. Víkend podle televize LTV Plus nabídne lehkou úlevu a vedro schladí vítr. Na Moravě a ve Slezsku se ale z kraje příštího týdne mají teploty opět pohybovat až kolem 35.
1: Morava aktuálně.
3: Už se ví, jak vznikl nedávný požár slámy v zemědělském družstvě v Hlučíně. 300 balíků podle policie zapálil 20-letý žhář. Na svědomí má i podpálení rybářské chaty a několika kontejnerů. Hrozí mu za to roční vězení. Nový úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi prošel testem. Proběhlo tu měření hluku, a to ve dne i v noci. A jak to dopadlo, ví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
3: 6 českých posádek se představí na mistrovství Evropy ve veslování. To se od zítřka uskuteční v Itálii. Hlavními medailovými adepty budou Pavlína Flamíková s Annou Šandručkovou, které v letošní sezóně ovládly světový pohár. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.
0: Tak ti moc díky, no a jdeme se podívat na oblohu, ta je tady u nás v podobě vymetená a teploměr ukazuje 33 stupňů ve stínu a pořád to leze nahoru. Tak bacha na to, rockeři, a pěkné odpoledne.
6: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: letní roková jízda Rádia Čas Rok taky dneska nabízí stupenky na nějakou skvělou akci, kterou pražský koncert kapely Airborne určitě je a bude. Ten chlapi odehrají 10. srpna a kromě starých dobrých fláků snad i představí nějaký ten zářez z chystané desky, která by se měla na pultech obchodů objevit na konci příštího měsíce. Jestli máte chuť si na ně udělat výlet do toho našeho hlavního města, tak je důležité poskládat dohromady dnešní výherní větu. Ta má zatím toto znění. Dneska pojedeme. Opakuju, dneska pojedeme a jak to bude dál, tak to se ode mne dozvíte, co nevidět. Ale zatím další muzika, asi Powerplay anebo King Diamond. Tady je
1: letní roková jízda. Jedeme v tom ste.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, které má pro vás pozvánku na další ročník festivalu Ostrava v Plamenech. Ten se bude v dolní oblasti Vítkovic konat už tuto sobotu od pravého poledne a nabídne celou řadu vynikajících kapel, jako třeba The Night Flight Orchestra, Korpiklány, Bloodbound, Soulfly a další interprety, kteří nás tam budou bavit až do nedělní druhé hodiny raní. Vstupenky, tak ty se dají koupit na webu této skvělé akce, takže jestli ještě přátelé nevíte, jak strávit jeden z těch nadcházejících víkendových dnů, tak není co řešit. Ale na to si budeme muset ještě pár hodin počkat a tak si je na Rádiu Čas Rok budeme dál zaplňovat skvělou muzikou, jako třeba od už zmiňovaných Bloodbound anebo Offspring, kteří přijdou na řadu za malou chvíli. Dobré odpoledne.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: kolíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Ja. Little Spring na rádiu Čas Rock, před námi Evanescence, kteří mají 3,5 minutky a to se dá vybrat nějaká pecka. Co říkáte? 7253311155, myslím během toho časového horizontu.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tak toto byl Evanescence. No a další muziku, tak tu bude vybírat Kristián. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde. Tak máme půl jedné. Co ty, obídek už byl?
1: Mám se tady u babičky výborně. Obídek se vaří.
0: Soude.
1: Dneska to bude brambůrek, masíčko a červená řepa. Takže už se moc těším. A polívečka špenátová. Takže na to už se moc těším.
0: Babička ta se o tebe stará, ty se tam máš jako v ráji. Tak výborně.
1: Ano.
0: Takže co bude na mě, to víme, potom hodíš šlofíka?
1: Ano, dám si šlofíka, samozřejmě.
0: Výborně, ale teď, ještě než budeš dlabat, tak Dragon Force, komu?
1: Všem rockerům a tobě do rádia a zdravím všechny metalisty a celou rockovou rodinu.
0: Výborně, tak velké díky, pozdrav babičku, pozdrav tatíka.
1: A schválně, je to také pro moji rokovou babičku tady, která je tady momentálně se mnou a společně vaříme.
0: Jasná věc, to víš, že jo. Pozdraví, pozdrav taťku, pozdrav všechny a dobrou chuť. Ahoj.
1: Díky, měj se. Ahoj.

0: nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7. Toto je...
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
1: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
2: Kdeže? Naopak tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné místo ve vojenské pevnosti Josefov jich opět přivítá kolem 150. Víkend z Brutal Assault. Nejsme jen rádi.

0: tak první hodina toho dnešního odpoledne už to má za sebou a na rádiu Čas Rok budeme pokračovat. A to třeba ve společnosti Dream Theater, přidají se Good Heart. Tak jako Ronnie James Dio. Na rádiu Čas Rok budeme hrát, taky se podíváme za třineckými oceláři, ale ne tentokrát na hokejovou plochu, ale úplně někam jinam a probereme taky dnešní oslavence. Co říkáte? Tak jo, tak se do toho pustíme. Za chvíli Honza Kavelčík se zprávami, ode mne přání pěkného odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Nehoda nás zdrží v Novém Jičíně. V ulici Beskydské bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Uherském Hradišti v ulici U stadionu. Tady boural cyklista. Na místě zasahují záchranáři. A bouračka se stala taky v Hranicích na Přerovsku v ulici Olomoucké. Tady se srazil bagr s nákladním autem.
4: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupí Češi až 59% potravin nebo drogistického zboží. Navíc přibývá lidí, kteří během velkých výprodejových nebo komerčních akcí mění svůj oblíbený obchod.
5: Morava aktuálně.
3: Stavba luxusního hotelu v samotném centru Ostravy je zase o něco blíž. Obvod Slezská Ostrava už hledá investora pro pozemky na Seidlerově náměstí. A jak říká jeho mluvčí Sandra Štrejlová, vyhlásil proto veřejnou soutěž.
6: Analýza hotelového trhu ukázala, že zde chybí hotely vyšší kategorie a právě pozemky na Seidlerově nábřeží jsou pro takový projekt ideální. Nacházejí se v samotném centru města a jsou velmi dobře dopravně dostupné.
3: Obyvatelé brněnské Kamenné kolonie získají místo pro setkávání a pořádání akcí. V bývalém kulturním domě vznikne komunitní centrum. Stavební úpravy budovy začaly na začátku letních prázdnin. Jiřímu Lhečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička. Ve druhém kole 6-1, 3-6, 4-6 outsiderovi Kolemanu Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil jiný český tenista Dalibor Svrčina. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

Ano, přesně tak, odpolední vysílání Rádia Čas Rock pokračuje směle dál. No a pokud jste, přátelé, fanoušky třeba Tříneckých Ocelářů a chtěli byste je vidět, na, jak si to na fotbalovém hřišti rozdávají proti výběru jejich fanouškovské základny, tak máte možnost. Už tuto sobotu se totiž v Oldřichovicích opět odehraje tato skvělá exibice, kterou ale doplní soutěž o penaltového krále. V té se bude hrát o slušné peníze, ale taky o stavebnice Lego, které jsou připraveny pro ty nejmenší sportovce. Začne se v 10 hodin a 15 minut, no a zvány jsou celé rodiny, které si to tam, jak se patří, užijou. Tolik něco málo z toho, co se chystá, no a co nás čeká na Rádiu Čas Rock, tak třeba Dream Theater, kteří jsou v playlistu nachystaní do těch následujících minut. Tak fajn poslech.

0: protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Tak, máme 30. července a pojďme se podívat, co toto datum přineslo v rockové historii. Tak třeba rok 2003. Rolling Stones, AC/DC, Rush a další interpreti tehdy odehráli v kanadském Torontu benefiční koncert, kterým chtěli upozornit na nebezpečí syndromu náhlého selhání dýchání s názvem SARS. Na koncert přišlo 450 tisíc fanoušků, což bylo vůbec nejvíce v kanadské historii. Rok 2005 spisovatel Charles Cross ve své knize vydané u příležitosti 35. výročí úmrtí Jimiho Hendrixe uvedl, že Hendrix se v roce 62 dostal z armády jenom proto, že se mu podařilo předstírat homosexualitu. Jakým způsobem to dělal, to tady sice uvedeno není, ale každopádně dostal asi tu modrou knížku. No, rok 2007, 57letý Roger Langley přiznal, že zneužíval značku Led Zeppelin a porušoval autorská práva. Soud spočítal, že zaděláného materiálu bylo za 11 500 liber. Je Mezinárodní den přátelství, tak si to vemte k srdci a svátek slaví Bořivoj. Tím za celé Rádio Čas rok přeju všechno nejlepší a jestli nějakého mezi těmi přáteli opravdu máte, tak mu za nás třeba popřejte pravící.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň tři kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
6: Rock Castle.
7: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatage a Testament.
11: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
12: To je festival Rock Castle.
13: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
14: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
15: Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
14: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Další klasika sní na rádiu Čas rok Chryzra. No a my se můžeme pustit do písničky na přání 725 33 1155. Čas rok.

0: To byli Stone Sour. No, jdeme si hrát teď podle Radima, kterého zdravím a vítám Eteru. Čau.
1: Ahoj.
0: A
1: čau, se rozkeřím, všichni vás zdravím.
0: Čau. Radio, ty, jsme se včera bavili, že jste měli mít tu krupici, ne, s tím prníkem na ten oběd. Bylo to tak?
1: Jo, bylo, no.
0: A jak to dopadlo?
1: Dobrá byla.
0: Byla dobrá?
1: Dneska jsme měli masový zavítek a rýži.
0: No vidíš to, jak vám vyvařují, to je skvělé. No a ty jsi vybral Vysací zámek, komu?
1: Pro všechny, co mě znají a pro dobrý pocit ze života, pro všechny.
0: Ano, máš rekt, kamaráde.
1: Trochu anarchie neuškodí.
0: Přesně, a hlavně zdravíčko, díky za zavolání, měj se krásně a zase příště třeba, ahoj.
1: Dobré, ahoj.

0: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
5: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Takže to pěkně z těch hry bude 14 do děl. No a Radio Čas Rock si dáme třeba Hammerfall, tak jako Elise Coopera. A nebo Bakšery. Tak podíváme se taky za jednou nejen filmovou legendou a budeme pokračovat v naší letní rockové jízdě. Nico, no dáme si do placu další slovíčko, tak hodně štěstí a pěkné odpoledne.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19.

0: Stále jsou problémy v Novém Jičíně. V ulici Beskydské bourala dvě osobní auta. Nehoda se řeší taky v Hranicích, v ulici Olomoucké, kde se srazil bagr s nákladňákem. Velké problémy jsou právě teď na Prostějovsku u obce Určice. Na trase Prostějov Vranovice Kalčice na staré cestě tady bouralo osobní auto. Nehoda je se zraněním a s komplikacemi musíme počítat taky na Blanensku u obce Velké Opatovice. Na výjezdu na Jaroměřice bourala dvě osobní auta.
1: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
2: Radio Čas Rock.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Rodičovský příspěvek poroste. Senát schválil jeho růst o 50 tisíc na 400 tisíc korun pro rodiče dětí narozených od ledna příštího roku. Podepsat to ještě musí prezident. Naposledy se rodičovská zvýšila před dvěma roky.
3: Morava aktuálně.
0: Ochranu Krnova před velkou vodou má urychlit nová studie. Ta bude podkladem pro vznik protipovodňových opatření v povodí řeky Opavice. Dokument má navrhnout způsob zadržování vody v krajině a ochranu území kolem celého vodního toku. Město Luhačovice úspěšně dokončilo rozsáhlou rekonstrukci zahradní čtvrti. Investice za bezmála 23 milionů korun znamená pro místní konec rozkopaných ulic a mnohem příjemnější a bezpečnější bydlení. Více nám řekl starosta města Marian Ležák.
4: Sídliště ještě doplníme o dva altánky, které budou sloužit k odpočinku ve stínu podél řeky. A na závěr dojde také k vyznačení nových parkovacích zón v rozšířených parkovacích plochách. Součástí úpravy veřejného prostoru jsou i nová odpadová hnízda, která celou lokalitu dále zútulní. Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům.
0: Fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci národní ligy už zítra přivítají hosty s Vlašimi. Zítřejší zápas má na městském stadionu v Karviné výkop v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.
5: Tak Hanzi, díky za zprávy, no a máme tady na Radio Čas Rock předpověď počasí, která se dá vyjádřit třeba i takto.
6: Kurva, te pržák!
1: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Na rádiu Čas Rok dostali prostor taky Hammerfall. No a představte si, přátelé, že ten dnešní 30. červencový den má ve svém rodném listu i Arnold Schwarzenegger. Ten se v rakouském předměstí narodil v roce 1947. Jeho hlavním koníčkem byla, jak všichni víme, kulturistika a silový trojboj, se kterým to 7krát dotáhl třeba na vítěze mistra Olympie a 5krát na mistra Universe. Taky je v Guinnessově knize rekordů uvedený jako vůbec nejdokonalej vyvinutý muž na planetě s uvedeným nadhozem 135 kg, trhem 110 kg, dřepem se 247, bench press 240 a mrtvý tah 320 kg. To je neuvěřitelné. No a s tak namakými bicáky ho známe z celé řady filmů, že jo, jako Barbar nebo Ničitel Conan, Terminátor, Komando, Běžící muž, Predátor, ale taky z jiných žánrů, jako Dvojčata, Policajt ze školky, Pravdivé lži a mnoho dalších. No a jaký biják z jeho obsazením máte nejraději vy, rokeři? Můžete to hodit na náš WhatsApp, no a já vám k tomu sepisování pošlu třeba Vivien anebo Wasp. Tady jsou.
1: Rádio Čas Rok. I v létě hraje.

přinášíme vám další letní rokovou výzdu Rádia Čas Rock. V té se dneska hraje o dvě vstupenky na koncert kapely Arbon, který se bude 10. srpna konat v Praze. No a aby vám ty dva lístky říkali pane nebo paní, tak je důležité znát tu dnešní výherní větu. A já můžu do ní doplnit tady tohleto slovíčko nebo tyhle ty dvě písmenka. A ty jsou dohromady na. Jo, to je všechno, co vám řeknu. No a dohromady na. A jak to bude dál, tak to už vám prozradím rána. Ta už tady přišla, udělala si svoji ledovou kávičku, taky vzpomíná na Ernieho a samozřejmě ten, to je hlavní značka teď firmy Parkside, že jo, a tak dále, a tak dále. No tak ona to s váma bude probírat určitě dál a dál, protože Ernie je její velký oblíbenec. A my budeme na Rádiu Čas Rock taky pokračovat, Alice Cooper, Audio Slave a pak už dáme prostor i vám. Takže ještě jednou zopakuji to jedno slovíčko, to třetí v pořádí. Na rokovají zala Rádia Čas Rock.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.

0: půl třetí nám na rádiu Čas Rok dozněli Audioslave. No a pokud máte chuť promíchat náš playlist, tak máte možnost číslo do studia Rádia Čas Rok 725 331 155.
1: Rádio Čas Rok i v

0: Tak, na rádiu Čas Rok je teď místo pro vaše hudební přání. Ozval se Jura, který by chtěl zahrát Ed Guy. Bylo by to pro všechny, kteří teď si užívají toho krásného letního počasí. Oni jsou na dovolené, úvody pěkně, mají vychlazené pivíčko a poslouchají u toho rádiu Čas Rok. Tak to nás moc a moc těší. Užijte si to co nejdéle. Tady je Vrána, já se loučím a budu se na vás těšit zase zítra. Ahoj!
1: Rádio Čas Rok i v létě hraje.

0: Glass Rock.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Thank you.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: budeme se s tím mazat, protože čtvrtek už je takový malý pátek, tak na další hodince se zopakujeme část výherní věty naší letní rokové jízdy a třeba dostanete i to poslední slovíčko. Teď ale zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stále jsou problémy v Novém Jičíně, v ulici Beskydské bourala dvě osobní auta. S komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D48 na cestě z Frýdku Místku do Českého Těšína. Před odbočkou na Hnojník stojí odstavené nákladní auto. Vážná nehoda se stala na Prostějovsku u obce Určice. Na staré cestě z Prostějova na Vranovice Kalčice. Bouralo tady osobní auto, na místě jsou záchranáři. A dvě auta se srazila u obce Velké Opatovice na Blanensku na výjezdu na Jaroměřice. I tady si dávejte pozor.
5: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn-pujcovna.cz.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Nafta od minulého týdne prudce zdražila. Její cena se zvýšila o korunu 66 haléřů na průměrných 43 korun a 90 haléřů za liter. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 pak porostla o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za liter.
7: Morava aktuálně.
4: V Karviné získává novou podobu prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. Více nám řekl náměstek primátora Lukáš Rašik.
8: Proměna přednádražního prostoru je dalším konkrétním krokem, kterým naplňujeme dlouhodobou snahu o zelenější a příjemnější město. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, získává novou modernější podobu s důrazem na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou i celkovou kvalitu veřejného prostoru.
4: Úpravy se týkají prostoru přednádraží a parkoviště. Zlínský kraj bude mít další zařízení pro předškoláky. S novým školním rokem zahájí provoz dětská skupina Na vršku v Hostišové. Zařízení s kapacitou až 24 dětí pomůže rozšířit možnosti péče o ty nejmenší v obci i okolí. Fotbalisty Sparty čeká v zítřejší předehrávce druhého kola první ligy Zlín. Budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň pro ně půjde o generálku na úterní první zápas třetího předkola ligy mistrů s Lyonem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.
0: A já ještě přihodím počasí, dneska odpoledne skoro jasno nebo polojasno, teploty okolo 35 stupňů.
9: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock jede dál. Dneska v odpoledním driveu opět dostanete poslední slovíčko, tak aby ta vítězná věta byla kompletní. Tu už jste si poslechli u ostrého budičku ráno, taky dopoledne u Hanze. No já dohodím ten zbytek, ale nejprve lákačka. Co je dneska ve hře? Dva lupeny na Airborne. Ty se představí už 10. srpna v klubu Archa v Praze. Předskakovat jim bude ženská heavyrocková čtverce The Agony, takže je oč hrát. A věřím, že tohle si užijete, protože to bude nářez na všechny strany. Tak za chvilku zopakujeme to, co už víte. A do konce této hodinky ještě dostanete poslední slovíčko, abyste to měli kompletní a mohli se o ty dva lupeny do Prahy popravit.

0: letní roková jízda rádia Čas Rok jede taky na plný plyn, stejně tak jako Checkers. No a co pro vás mám, sesumírujeme si právě teď to, co už od dnešního dne víte. To znamená tu poměrnou část vítězné věty. A ta zní, dneska pojedeme na... A tam chybí to poslední slovíčko, ale já vám ho dám ještě v této hodince, tak si to napište třeba na ruku jako tahák. V banku jsou dva lupeny na Airborne v Praze. Nebo aby bylo jasno. Teď už to máme nalajnováno, tak to volejte ještě dva kousky a dostanete poslední dílek do skládačky.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Zněte už se blíží do své poloviny a já mám pro vás poslední slovíčko dnešní výherní věty a to slovíčko zní doraz. Jo? Chytli jste to? Výborně. Tak 725-33-1155. V banku jsou dva lupeny na Airborne do Prahy.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Backstage na rádiu Čas Rock.
2: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tím pádem i další díl našeho pravidelného pokecu zvaného Backstage.
3: Je se mnou jako host Miro Šmajda. Zdraví
4: mě. Zbavoši, nazdar ty blázne.
3: Nazdar.
4: My tomu říkáme takovej náš pojízdnej cirkus nebo pojízdný bohnice,
3: no.
4: Jo, že jsme taková banda magorů a já jsem takový normální magor z východu Slovenska jebnutý, takže jsem k ním zapadnul.

0: Rock.
1: Já bych taky chtěla jednu větu, abyste mi řekli, a dostali se také dvěma lupinou na Airborne do Prahy už 10. srpna letošního roku společně s dívčí smečkou The Agony. A myslím si, že Lojza to trefí. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Lojziku, já tě vítám v dnešním odpoledním driveu. Chci jediné tu výherní větu dnešního dne. Pojď.
2: Dneska pojedeme na doraz.
1: Dneska pojedeme na doraz a ty pojedeš do Praglu na Airborne. Máš radost?
2: Mám radost velkou. Já jsem vyhrál, nepamätám si, kedy jsem naposledy vyhrál.
1: No vidíš to, ideální den dneska na to vyhrát si lupeny na koncert, které ale nejsou radio... úplně zadarmo, ale pro tebe jo.
2: Ano, ďakujem. A priznám se, že rádio počúvam stále.
1: Tak ale to máš normálně ne za piškotek, to máš za jedna s hvězdou, čoveče, i když jsou prázdniny.
2: No, já to počúvám aj mimo prázdniny.
1: A teď mám otázku na tělo. Protože je slyšet z toho telefonu krásná slovenčina. Jak to, že máš české jméno, Alois?
2: Já mám otca Moraváka.
1: Jo, takhle. Tak máš úplně stejně, jako to měl můj táta. Maminka ze Slovenska a tatínek Moravák. Takže vítej do klubu.
2: Takže děkujem. Rád se přidám.
1: Lojziku, je to tvoje. Zůstaň mi prosím tě na telefonu, protože teď už máme jenom ty krásné povinnosti dopsat tvoje jméno, příjmení a tak dále, aby ti spadly lupeny do mailu. Tak zatím ahoj.
2: Ahoj, děkujem. Odpolední.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
4: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

herečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let, Rádia Čas, rok. Parto, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas, rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas, rok.

0: rok. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Zdržet se teď můžeme v Ostravě na Místecké ulici. Na příjezdu do centra města stojí odstavené osobní auto, a to před odbočkou na Havířov. Problémy jsou taky na dálnici D48 na cestě z Frýdku Místku do Českého Těšína. Před Hnojníkem stojí odstavený nákladák a nehoda se stala taky na Uhersko-Hradišťsku u obce Ořechov. Na výjezdu na Těmice srazilo osobní auto zvěř.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropy vrcholí, zítra se mají teploty šplhat až ke 40. Víkend podle televize LTV Plus nabídne lehkou úlevu a vedro schladí vítr. Na Moravě a ve Slezsku se ale z kraje příštího týdne mají teploty opět pohybovat až kolem 35.
6: Morava aktuál.
3: Ostrava letos rozšíří kanalizaci v Nové Bělé a Krásném poli. Město chce projekty zahájit v srpnu a říjnu. Ve městě pokračují i další vodohospodářské stavby. V současnosti největším projektem je oprava a rozšíření kanalizace ve Slezské Ostravě. Nový úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi prošel testem. Proběhlo tu měření hluku, a to ve dne i v noci. A jak to dopadlo, ví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
3: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto sobotu přivítají pražskou Slavii. Sobotní zápas má na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích výkop v 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Vránou Outratkou.
8: Honzo, díky, já přihodím ještě počasí, no co k tomu říct? Prostě jako bedro vajíčka si dneska odpoledne můžete klidně udělat na kapotě auta. A když zkusíte vystrčit z okna chleba, zpátky do kuchyně vám budou skákat rovnou topinky.
9: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

třeba nějaká rád tady na rádiu Čas Rok. Skoro 10 minut po 16. hodině v kalendáři čtvrtek. Předposlední červencový den roku 2026. Co všechno se semlelo 37. Tak začneme těmi lepšími událostmi. Dneska má svátek Bořislava, také Bořivoj. Takže holky, kluci, rokoví, všechno nejlepší k vašim meninám. Pak tady mám jeden zářez, kterým se jako můžete nechat inspirovat. Je to jistý druh inspirace. Většinou to tak dopadne, když národu jako dojde trpělivost. A ten pověstný pohár přeteče. Protože 37.14.19, kdo jste v dějepisy dávali pozor, tak víte, že proběhla první pražská defenestrace. Pražský lid podnikl útok na novoměstskou radnici, přítomné končili, shodili z oken a ubili. Touto událostí začínají takzvané husitské revoluce. Tenom tak, děti, pro zopakování, během prázdnin. Mezi slavnými narozenými z 37. najdeme Arnýho, ten má dneska 79, ale nevypadá štramák. Slaví taky Jean Reno nebo herečka Liza Kudrow, představitelka Phoebe z Přátel. No a veleslavný německý kopálista Jürgen Klinsmann má taky dneska narozeniny. A pokud přehodíme výhybku a budeme se omezovat pouze na muziku, tak i tady je spousta dnešních oslavenců. Třeba basák Jethro Tull, kytarista Sweet nebo bassman Manic Street Preachers. A třeba slavíte i vy? Tak všechno nejvíc nejlepší za celou smečku Rádia Čas Rok a všechno podstatné z 37. na našem webu.

Park, vy posloucháte Rádio Čas Rock, čtvrtek předposlední červencový den roku 2026 a pod poledním driveu ještě pár tipů, co můžete třeba dneska oslavit. Na dnešek připadá den Sdílejte obětí. Jako obětí, chápeme se. Na dnešek připadá taky den tchánů a tchyní, můžete oslavit s těmi vašimi vlastními. A když nemáte vlastní, tak zkuste oslavit s těmi ostatními, jako by to byly vaše vlastní. Na dnešek připadá taky mezinárodní den přátelství, třeba, a nebo, to je taková jako dobrá bonzovačka, protože dnes, 37. je den oznamování nekalých činností. Napadlo mě k tomu něco? Ale radši ne, protože my jsme apolitické rádio, takže nic tady rozmazávat nebudu. A 37. je taky den vylezci nahoru, jako na nějaký ten kopec, který máte poblíž. Nemusí to být ten nejvyšší, kterou máte jako v okolí, klidně, prostě vylezci nahoru. Tak si vylezte nahoru a můžete si to užít. A dneska slaví taky všichni stážisti, mimo jiné. No a co vy? Máte něco svého, co oslavujete 37.? Klidně přihoďte do banku, protože jako proč ne? Doufám, že těch pár tipů, které jsme ještě přihodili navíc, vám taky posloužili. Kdyby ne, může třeba i muzika. YouTube, bude taky Sammy Hagar a určitě jedna od vás pro vás. Od

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
3: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
4: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
5: Kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné místo ve vojenské pevnosti Josefov jich opět přivítá kolem 150. Víkend z Brutal Assault. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Jeden z největších mistrů koktejlů a taky milovníků života, tohle byl Sammy Hagar ve čtvrtečním odpoledním driveu na rádio Čas Rock. No a před námi je ten, který právě na konci července v roce 2017 vydal 27. studiové album s názvem Paranormal. Producentsky tehdy vsadil samozřejmě na zlaté pracky Boba Ezrina, jak taky jinak. A mimochodem na tom albu se jenom kytaristů podílelo 26. Tady je Alice Cooper a vy si řekněte o tu svoji na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: rovného podpolední drive muzika podle vás. Čau, co třeba pana Townsenda pro všechny, co poslouchají a zrovna teď se paří v koloně v autě. Díky moc, Lukáš.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

Je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock.

čekáte, co bude potom tichu? No, budeme pokračovat v odpoledním driveu. Trošku mě rozhodila kikina tady za oknem, ale na to si počkejte, my to společně probereme v té další hodince. Z muziky pro vás vybírám pro tu další 60 minutovku třeba Pulp.

0: že byl napsán za 10 minut Freddie Mercurym ve vaně. Takhle nám to bude hrát, k tomu nejedna pozvánka na víkend, který už je před námi, ale teď zprávy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: Teď za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na dálnici D1. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu. Vážná nehoda se stala v Brně na Kniničské ulici. Osobní auto tady srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. A pozor si musíme dávat taky na dálnici D35. Na trase z Lipníku na Mohelnici, tady stojí na úrovni 258. kilometru porouchané vozidlo.

0: Česká Ostrava už hledá investora pro pozemky na Seidlerově náměstí. A jak říká jeho mluvčí Sandra Štrejlová, vyhlásil proto veřejnou soutěž.
1: Analýza hotelového trhu ukázala, že zde chybí hotely vyšší kategorie a právě pozemky na Seidlerově nábřeží jsou pro takový projekt ideální. Nacházejí se v samotném centru města a jsou velmi dobře dopravně dostupné.
0: Historické centrum Olomouce prokoukne. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice totiž postupuje rychleji, než se předpokládalo. Dělníci už na konci letních prázdnin odstraní lešení, které památku obklopuje déle než 2 roky. Fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z Vlašimi. Zítřejší zápas má na městském stadionu v Karviné výkop v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Vránou Outratkou.

0: Hej, naštěstí ještě vypnu, protože to vidí tady, jako mimo to není pes, to je střelcová, než jste to potřebovali nutně vědět.
1: A na studio, odpoledne.
0: Počkej, nech mě to říct, jsi na dvojce, asi dvojka, všimně se toho čísla, jako. A dnešní odpolední drive se opět změnilo v rezidenci dvou košťat.
1: Ještě, že nejsem trojka, no, spojím
0: no, tak nevím,
1: už
0: co
1: můžu.
0: Lepší. Tak pojď. A ne hodinu, ne hodinu.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Výborně, děkuji. Už se umezuje naštěstí. To by byla stručná. Pojďme pořešit dnešní den na 30. červenec, to ti připadá Mezinárodní den přátelství.
1: A žijou.
0: Přesně, protože tento den vyhlásila Organizace spojených národů, a to v roce 2011, tedy před 15 lety. Tehdy jsme začali vysílat i my, narodilo se Rádio Čas Rok. A cíl dnešního dne je jednoduchý, podpořit přátelství mezi lidmi, státy i celými kulturami. Máš kámoše? Já vždycky představuju tohle Kiki a nemá kamarády.
1: To vás je tady víc, ano, takový. Kteří mě tu tak představujete. Nevím sice, jako, kde to vlastně vzešlo, ale ano, mám kamarády a můžu opravdu říct, že mám přátele a ty nejlepší na celém světě, protože víš, jak se to říká, že v nouzi poznáš přítele a když ta nouze přišla, tak ty vole, jakože fakt mi spadla brada, opravdu, takže klobouk dolů před nimi. Mám takový samozřejmě ten nejužší okruh, asi třech lidí, co se těch přátel týče, no ale potom i když jako ty lidi nazývám těmi kamarády nebo známými, tak i přesto to jsou jako kvalitní osoby.
0: Počkej, je rozdíl, jestli je to kamoš nebo známý, víš?
1: No jasně, jo, ano, ale právě říkám, že i ti známí, i ti kamarádi jsou opravdu jako kvalitní, takže...
0: Jak se pozná kvalita?
1: Klepu.
0: V tomhle směru mě to zajímá z téhle generace, víš co?
1: Jak se pozná kvalita, ty vole, tak to bude asi na dlouho, člověče.
0: V naší generaci je to jednoduché a no. Poznalo se to úplně fakt jakože jednoduše. Když jsi udělal nějaký průser, tak oni tě nepráskli.
1: Jo, ano. Tak mně bylo řečeno, že i kdybych někdy někoho zabila, tak že by mi ještě pomohli jako toho člověka třeba zahrabat a zamést důkazy.
0: Tak vidíš, to je to asi na stejnou.
1: Takže tak, no.
0: No, tak jakože dobrý. Ale já mám odmala ve své hlavě asi dalších 16 imaginárních kamarádů, takže já se vystačím, ale samozřejmě...
1: Přesně, kolik nás tady teďka sedí ve studiu?
0: Dneska? Uh-huh. No je hezky, takže asi jenom 4 plus já, takže 5 a ty, tak je nás tady 6. No.
1: A ještě psice, tak jo,
0: takže asi tak. A já si mi třeba konzultuju jisté věci. Jako my si vystačíme kolikrát, jako sedíme spolu někde a
1: poradí
0: bavíme
1: ti se. Dobře, počkej, já si potřebuji posunout ten mikrofon, abych na tebe viděla.
0: Prostě, no tak jasně, že jo, odmala prostě imaginární kamarády.
1: Jo?
0: Stačí, když máš diagnozu ADHD, vás vždycky všude spousta. Nechápou to ostatní, když se jako s nimi bavíš, třeba i na hlas, nadej bože, ale jo.
1: A už to řešila? To.
0: No proč? My spolu žijeme už skoro 45 let, takže jsme spokojeni.
1: Ale jo, manželství. Tak
0: samozřejmě, počkej, ale víš co, holky, my máme každá svoji nejku. Jako musíme mít nejku, bez toho to nejde.
1: Jo, no.
0: Máš nejku?
1: No, člověče, já jsem to od takového toho náctiletého věku jako osekala a neříkám jim nejky, ale nejbližší. Mám dvě nejbližší.
0: Jo, takže... to já taky. My se známe 40 let od školky.
1: Ano, no, to jsem se tě chtěla zeptat, jestli máš opravdu někoho, s kým se od dětství bavíš.
0: Od roku 1986, to se Kikina tak ještě nebyla ani v plánu. Jako,
1: hej, asi tak, no.
0: Jsme se potkali ve školce a od té doby mě sere. Normálně,
1: zdravíme.
0: Prostě v těch 40 let, že jako úplně vytáčí, doběla, ale to je poselství přátel svým způsobem.
1: Jo, to jo, no, takže to je taky, ale víš co, to je opravdu, jak jsem už říkal, u těch tvých imaginárních kamarádů, i taková přátelství jsou opravdu jako manželství.
0: No jasně, že jo.
1: A navíc, jakože pak zase to
0: z psychologického hlediska, když zajdeš nějakému hlavohrabovi, tak ti potvrdí, že pokud to přátelství vydrží 7 a více let, tak už je fakt na celý život. Když si pak tam samozřejmě nepřeberete partnera nebo tak něco, to je asi jako problém, který se potom nedá řešit, nebo se řeší úplně jinak. Ale mělo by to vydržet, mělo by to taková jako být, je to taková
1: zajímavé,
0: psychologická poučka.
1: Víc jak 7 let.
0: Ano.
1: Ale to je zajímavé, proč zrovna vždycky ty 7letky, protože i u vztahu se říká, že po 7 letech jako přichází krizovky.
0: Jo, přišla, potvrdím.
1: Jo?
0: Jo.
1: Takže je to pravda.
0: A tak už po 5, ty 2 roky to už bylo jenom takový jako dojezd, to už jenom taková agonie. Já jsem nechtěla být za bestie, tak jsem to nechtěla ukončit, tak jsem to nechala na druhé půlce. Vlastně jsem to pak utla, já to nevadí.
1: Nevadí.
0: Tak víš co, východní blok jel na 5 letky, tak přátelství a partnerství 7 let.
1: A hele, teď ještě otázka na tělo. Má cvici tamošu nebo tamošek?
0: Má cvici kamošek?
1: Jakože kuku nebo holek?
0: Půl na půl.
1: Půl na půl?
0: Půl na půl, jasně. Je s podivem, i když jsem četla úplně jiné výzkumy, že jako existuje přátelství mezi holkama a klukama. I v dospělém věku.
1: Ježiš, no, to je
0: ano. A vůbec neplatí poučka, že kamarád by taky rád. Ne, vůbec, my jsme normálně jako kámoši. Bez výhod, úplně v
1: klidu. Já to teda taky tvrdím, ale zjišťuju, že potom jako v těch vztazích se to úplně jako nepotkává, no. Já, víš, co je nejhorší?
0: Ale jako to není problém něco tebe, víš co? Že máš i kamarády, to je problém tvého partnera, že mu to vadí.
1: Ježíš Mariano, tak snad teďka neposlouchají ti, co by neměli poslouchat, a poslouchají ti, co mají poslouchat.
0: Úplně jsem se ztratila na začátku věty klidně.
1: To nevadí, jenom víš, co bych jako ráda závěrem dodala, spáně. Že jsem nedávno teďka pronesla takovou jako větu, že je to blbé, ale já prostě, když mi někdo sedne, tak nedělám rozdíl v tom, jestli je to muž nebo žena. A co se týče přátelé,
0: zase na ten
1: těch přátelských vztahů, ano, jo, takže prostě chápeš, když prostě mi to sedí jako s chlapem, tak ho beru jako kamoši jako chlapa, když je to holka, tak je to holka, a i kdyby to byl jednorožec, no tak to budu mít stejně, chápeš.
0: Růžový jeden tady běžel před chvilkou.
1: Ježíš, tak počkej, já jdu za ním, počkej, kamo!
0: Co máme, už jsme zase uprostřed rybníka a ten led se láme pod náma.
1: Já jsem to uvedla na pravou míru. To, jak myslíš? To pochopili naši posluchači a ty, to už bohužel taky není můj problém.
0: Jak říkáš,
1: odcházím.
0: Jestli teď jsi zvala na toho růžového jednorožce, co tady fakt jako běžel, tak jsme úplně někde jinde, než jsme měli být. Takže prosím vás, běžte na pivo,
1: krásný,
0: užijte si dneska
1: den, přátelství
0: na všechny strany, s výhodami, bez
1: buch,
0: výhod.
1: Buch, buch.
0: Tak jak to máte rádi, dělejte to všichni se všema.
1: Ať to stříká.
0: Je leto nádhera. Flower power. Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Podcast Rock.
1: Je to tak, víkend před námi, protože čtvrtek to už je takový malý pátek, tak pojďme mrknout, kam můžete vyrazit, mám tady hned několik typů v odpoledním driveu na rádiu Čas Rock. Klasický a už vlastně tradiční letní fotbalový den s Oceláři opět tady v sobotu 1. srpna 2026 od 10:15. Hřiště v Oldřichovicích, vstup je zdarma, co vás čeká. Tradiční exibiční fotbalový zápas mezi A týmem Ocelářů proti fanklubu a samozřejmě i letos přijde na penaltový rozstřel, tak aby z toho vypadl penaltový král Třinecka, ale taky penaltová královna Třinecka. K tomu všemu spousta zábavy, rozhodně nečekané fotbalové momenty, tak jako každý rok. A ty souboje s úsměvem, no a i možnost vidět třinecké hráče a týmu v trošku jiné roli, než je znáte z Třinecké Vark Areny, to se taky počítá. A tým bude k dispozici po zápase i k autogramiádě a jenom připomenu, že Oceláři mají kádr pro sezonu 2026-2027 hotovou. Nebo lepečně hotový. Kádr je uzavřený, takže kromě Vožucha, Petra Sikory, Filipa Pirochty, Matěje Kuběsy a mnoha dalších je tam potkáte úplně všechny. Chybět nebude Dráček Vrkáček a chybět nebudou úžasné ceny. Skvělý den se na vás chystá v sobotu v Oldřichovicích, tak se nechte zlákat a hlavně si to užijte.
0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady seš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
0: Rádio Čas Rok. I

0: zámek na úřadě, k tomu se vztahuje jedno rčení, které osobně vždycky říkala moje babička, když něco vyřizovat na úřad, tak nejlépe pytel ovsa sebou, protože když zahřechtá úřednický šiml, stojí to vždycky za to. Nevím, jaké máte zkušenosti vy, klidně sem přihoďte. My si dáme clou a třeba v rámci toho, že dneska Mezinárodní den přátelství, taky můžete vybrat muziku pro své kámoše, kámošky. 725-33-1155.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Posloucháte rádio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive, no a tu další muziku, tu už bude diktovat, jak mu s oblibou říkám, šéf plechové kavalerie Roman, ahoj.
1: Ahoj.
0: Zase volá z procesu.
1: No, bohužel.
0: Tak prosím tě, co dneska tam boříš?
1: No, tak dneska tvoříme s kolegou, že jsme vyhrali ostrov Peštět, tak mladíme.
0: A co si k tomu zahrajeme?
1: Tak, zahrajeme si Sabatony, bude to soužírou Velen, bude to pro kolegu, pro tebe do radia a pro všichni, co poslouchají toto skvělé radio. Plus ještě pozdravím jednoho kolegu z Kina Šovic, který tež vždycky říkal, že mu mám nechat zahrát, tak pro něho.
0: Super, tak já zdravím do kombajnu a tady jsou Sabatony. Měj se, čau.
1: Tak ahoj.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

prvních dvou, třech tónech. Nepotřebují žádný QR kód, ani žádný čip, prostě když mi řeknete identifikujte se, tak jenom hrábnou do kytar a je to jasné. Status quo. Down, down. 18. hodina tady na rádiu, čas rok a k tomu poslední 60 minut odpoledního driveu. A čas

0: zítra. V letní rokové jízdě. Teď ale zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Aktuálně jsou problémy v Ostravě. Na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města se můžou tvořit kolony. Vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Kníničské. Tady osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou záchranáři. A zdržíme se taky na dálnici D46. Na trase z Vyškova na Olomouc za Vyškovem stojí porouchané vozidlo.
6: Rádio Čas Rock.
5: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Češi drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích si pořídí až 59% potravin nebo drogistického zboží. Navíc přibývá lidí, kteří během velkých výprodejových nebo komerčních akcí mění svůj oblíbený obchod.
1: Morava aktuálně.
5: Už se ví, jak vznikl nedávný požár slámy v zemědělském družstvě v Hlučíně. 300 balíků podle policie zapálil 20-letý žhář. Na svědomí má i podpálení rybářské chaty a několika kontejnerů. Hrozí mu za to roční vězení. Město Luhačovice úspěšně dokončilo rozsáhlou rekonstrukci zahradní čtvrti. Investice za bezmála 23 milionů korun znamená pro místní konec rozkopaných ulic a mnohem příjemnější a bezpečnější bydlení. Více nám řekl starosta města Marian Ležák.
7: Sídliště ještě doplníme o dva altánky, které budou sloužit odpočinku ve stínu.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Novinka týdne.
1: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Máme taky poslední kolo letní rokové jízdy, to proběhne zítra, teda 31. pak už se to přelomí do srpna, ale my budeme pokračovat, i když budou prázdniny v druhé polovině. Zítra budou v Banku dva lupeny na Blackstone Sherry na 15. září do Meet Factory v Praze. A víte co, já vám rovnou prozradím, o co se bude hrát v prvním srpnovém týdnu, tedy po víkendu. Ve hře jsou dvě vstupenky na Juraja Heap, také dvě vstupy na Spirit Box, také dvě vstupenky na Clawfinger, dva lístky na Rock Castle a dva lupeny na Marka Hietalu. Tak tohle bude první srpnový týden v letní rokové jízdě tady na rádiu Čas Rock. Zítra samozřejmě jedete klasicky, tak jak jste zvyklí, takže od rána sbíráte slovíčka, abyste odpoledne dali dohromady výherní větu. Hodně štěstí!
1: Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Backstage na rádiu Čas Rock.
7: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tím pádem i další díl našeho pravidelného pokecu zvaného Backstage.
8: Je se mnou jako host Miro Šmajda. Zdravím
9: tě. Zbavoši, nazdar ty blázne.
8: Nazdar.
9: My tomu říkáme takový náš pojízdnej cirkus nebo pojízdný bohnice,
8: no.
9: Jo, že jsme taková banda magorů a já jsem takový normální magor z východu Slovenska jebnutý, takže jsem k ním zapadnul.

0: Tohle budeme do War na rádiu Čas Rok. No a naposledy v dnešním odpoledním driveu taky muzika podle vás. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas.

Elektrikáři zase dne tady na Rádio Čas Rok. No a teď už ta vaše čau z odpolední odrahu, čau všichni, kdo posloucháte Rádio Čas Rok, a zdravím také ty, co vyrážejí na prázdniny společně s dětmi. Před námi cesta dlouhá, tak by se hodila nějaká pohodovka. Díky moc a určitě si vás naladíme i na Ninu. No tak šťastnou cestu, směr bývala Jogoška, dětem vysvětlete, co to byla Jogoška, a muzika na silnice, za volant, na pohodovou prázdninovou jízdu jako řemen. Odpoli.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

0: protože je připraven další díl Backstage. Vy si užijte čtvrteční večer. Poslouchejte dál Rádio Čas Rock a my se společně uslyšíme zase až v neděli odpoledne. Zítra je tady místo mě Keke. Tak se mějte, smějte se, neuvažte se a čau.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavoš a tím pádem i další díl našeho pravidelného pokecu zvaného Backstage. I dneska jsme navštívili festival VESU 2026, součástí druhého dne byla kapela Falda Gang a tím pádem je se mnou jako host Miro Šmajda. Zdraví
3: mě. Zbavoši, nazdar ty blázne.
2: Nazdar. Tak, Miro, Falda Gang, máte za sebou show, tak jednak zhodnoť to, co se dělo tady, vám do toho docela hezky zapršelo.
3: Je to tak, tyhle, teď vyšlo sluníčko, no, ale to nám krásně pršelo počas koncertu, ale musím říct, že jsme to ustáli, ale hlavně lidi to ustáli. Lidi byli opravdu neskuteční.
2: No,
3: takže moc si to vážíme, že takhle s náma zůstali a že to zabékali jak svině, zapařili jak svině. Ale hele, já si myslím, že takhle na VESU to je vždycky. To je taková srdcovka, kde, no, kde aspoň jako já a myslím, že i kluci se moc rádi vracejí vždycky. No.
2: Super. Hele, Falda Gang, jedna z tvých kapel, nebo ve kterých působíš, seš desátý rok u Falda Gang. Zkus to zhodnotit.
3: Ty krásu, no. Tak ono to začalo nenápadně,
2: no,
3: že jsem vlastně, volali mi kluci, abych jim vytrhl trn z prdele. Ano, no.
2: Když to zaspomínáme na tu dobu před těmi deseti lety, zavolali kluci a řekli...
3: Zavolali kluci, já jsem měl samozřejmě nabukovanou koncertní sezonu a teď prostě, jestli bych jim nepíchnul, že Ládík prostě má problémy zdravotní, jo, že... Tak aspoň na měsíc. No a pak byly 2 měsíce, 3 měsíce. Tak nakonec jsem odjel sezonu. Pak to bylo, že jestli nedám ještě další sezonu náhodou. No a bohužel pak Ladík odešel a už kluci si mě tak adoptovali, nebo jak to mám říct, no a tak nějak to vyšlo, že jsme prostě 10 let od té doby.
2: Co pro tebe šílený znamená Falda Gang? Je to zábava, show, co to je? Ono je to specifická kapela, už jenom pány taneční.
3: Ale určitě, je to hodně specifické, takový, my tomu říkáme takový náš pojízdný cirkus nebo pojízdný bohnice.
2: No.
3: Jo, že jsme taková banda magorů a já jsem takový normální magor z východu Slovenska jebnutý, takže jsem k tím zapadnul. No. Takže myslím, že kluci tak nějak, když jim Šafrda řekl, ať zavolají mě, tak myslím, že on mě znal, že jsem dobrý blázen, takže se šlo na jistotu asi. Mm. Takže myslím, že to tak nějak zapadlo, jak se říká, jak rýd na šerbel.
2: Aha.
3: Ale abych řekl pravdu, pro mě to hlavně znamená obrovskou komunitu skvělých lidí. Protože si myslím, že to rockový publikum je opravdu nejlepší publikum,
2: aha,
3: co tady máme v České republice. A jsem rád, je mi opravdu ctí, že můžu být prostě součástí tohohle rockového ansámblu, kde se všichni takhle potkáváme. A myslím si, že prostě když se takhle potkáme, poplácáme se, obejmeme se všichni, tak je to prostě upřímný, není to hraný, protože si myslím, že jsme všichni srdcaři a je to cítit jak z publika, jak z lidí, kteří jsou před pódiem, tak z nás bláznu, co jsme za pódiem.
2: Aha.
3: Takže to je asi to, na co se vždycky těším a co mi prostě dodává takovej ten drive a energii do žil.
2: OK, Falda Gang, to je pro mě prostě obrovská zábava a obrovská show.
3: Jasně, jasně.
2: Řekněme, jste orchestr.
3: Ano.
2: Jo, je vás tam hromada a tu show v podstatě necháváte to tak trošku na tom impru, co z toho vyleze, anebo jsou tam i věci, které si aspoň bodově řekne, ale tohle bude, vole.
3: Takhle, musí tam být věci, které jsou jasně domluvené, protože tím, že je nás na podiu 8,
2: no,
3: jo,
2: no.
3: Ještě občas tam do toho přiběhne jeden technik, druhý technik, další, najednou nás je tam 10 a tak dál. Takže aby jsme nezakopli jeden od druhého, tak samozřejmě musíme vědět, kdo se kam hejbe a podobně, takže ano, ale někdy z toho vyleze slušná improvizace, takže to jako jo. No.
2: A chystáte si třeba nápady ob sezonu, jakože tak a dneska si vezmou kluci červené tílka a dneska dáme takovýhle pyro.
3: Jo, snažíme se to tak nějak měnit, určitě.

0: Valda Gang, a to jsme mohli dneska poslouchat. V podstatě, jak to začalo, tak co písnička, to hitovka, kterou opravdu se rotuje, se v rádiích, znají to všichni. Řekněme otázka na tělo, co je pro Miráš Majdu největší hit od Valda Gang? Je něco takového?
1: Hele, za mě asi se mi stejská. To byla taková moje fakt jako oblíbená písnička. Vlastně, už když mě kluci oslovili, tak to se pamatuju, to se ještě nehrálo jako v playlistu, jsme to neměli na liveku. A to se pamatuju, jak jsem byl nasranej, že zrovna tahle pecka se nehraje.
0: Takže jsi je donutil k tomu? Přesvědčil?
1: No, tak jako minimálně jako vícero nás bylo, co jsme to chtěli prostě hrát, no. Takže se to pak zařadilo.
0: Jak je ve vašem orchestru Valda Gang nějaká, řekněme, hierarchie? Je někdo, kdo pokud do stolu a řekne, bude to podle mě? A nebo se domluvíte?
1: Hele, tak vesměs ta kapela, tak prostě kapelník je Burst.
0: Jasně.
1: Takže je to primárně o něm.
0: Primárně o něm.
1: Takže on prostě rozhoduje primárně.
0: OK. Pojďme tvoji vlastní tvorby. Když jsem si to tak načetl, nakoukával podle strany Google a z naší Wikipedie, tak v podstatě základ byly dvě solová alba a pak kapela Terapie. Kdy se to tak nějak přesunulo z těch solových alb, anebo to byl prostě jedna etapa a pak druhá?
1: Víš co, ono to byla taková etapa, že vlastně měl jsem napsaný nějaký fakt jako tvrdý písničky, jo, ale prostě Sněhurva, Pán prstenů, Do pekla, jo, a tak dál, a říkal jsem si, hele, chtělo by to fakt jako tohle vydat jako v kabátu prostě kapely, v kabátu projektu, který bude takovej, že má s prominutím úplně uprdele, jakože totálně, no, a tak jsme založili tak nějak Terapii a vezlo se to, no, a já jsem se vlastně tento rok vrátil k solový tvorbě.
0: Ano.
1: Vydal jsem teď vlastně EPčko na podzim, tak to je víc takové poprokové. A deska půjde ven koncem října. Čistě solo Miroš Majda.
0: Čistě solo Miroš Majda
1: a Terapii novou desku plánujeme 27.
0: Takže tvoje solové desky jsou jasné, ty si skládáš ty sám.
1: Tak.
0: Kde hledáš, nebo textově, kde hledáš inspiraci pro ty svoje písničky?
1: Tyve, já to mám všude, já to mám, hele, jedu na kolo, napadne mě nějaká blbost. Jedu ve výtahu, zmačknu trojku, napadne mě blbost, jo.
0: Takže rychle namluvit někde na texty.
1: Ano, namluvím si třeba text, nebo někde napíšu

0: Takže to mám našitý na vizuál, že mám vymyšlený klip, tím, že mám vlastně svoji společnost, kterou jakoby natáčíme klipy, spoty a tak dál, že to máme pod jednou střechou produkčně všechno, tak někdy mě napadne dobrý nápad na, já nevím, na vizuál, na klip a říkám si, kurňa, na ten vizuál musím napsat písničku.
1: Jo, tak,
0: takže to mám takhle úplně ano, vrátce. Podle vizuálu mám to úplně jasné, takové mečuge trošku. No.
1: Ale když už mluvíš o těch klipech, jak ty říkáš, mám vlastní produkční společnost, jsi šéf toho, ten do toho povětšinou kecá. Když si točíš klip, kecáš do toho, režíruješ si to sám, nebo to radši hodíš na někoho?
0: Ne, já do toho primárně kecám.
1: A myslíš si, že to je dobře?
0: Já si myslím, že je to super dobře, protože já jsem člověk, který strašně nerád právě na něco čeká.
1: Jasně.
0: Takže to není o tom, že bych měl jakože někde hozený ego, že já bych musel, já jen rád čekám. Hmm. Já nemám rád takový to, hele kámo, tak prosím tě, včera to mělo být hotový, víš, jako kdy to bude? No za týden. Já bych to nedal, takže já všechno musím mít prostě, já mám rád, když tam je ta energie, chci dodělat písničku, chci to domixovat, chci to domástrovat, chci to dodělat, chci si napsat scénář, vím, že mám to jasně v hlavě, chci to postříhat, chci to zrežírovat, chci to natočit,
1: ano.
0: Mám skvělý tým lidí a ano. Chci to mít na čas, kdy to chci vydat. A ne, že já budu někoho nahánět, já to nesnáším prostě.
2: Tisíc dran bičem za hlavní roli a ty chceš křičet, mě to nesnáším.

0: seš, co se týká muziky, perfekcionalista, což znamená, zajímá mě, už tu muziku si udělám a dám ji pryč. A nebo vrátím se k tomu a si řeknu, tyjo, tady ještě by to chtělo 305 kytar nahrát, ještě tam dva hlasy do sboru. Jak to máš?
1: Hele, abych ti řekl pravdu, tak jsem byl perfekcionista až takovej, jakože chronicky to byla nemoc. Regulérně chronicky nemocný člověk, který byl schopný. Udělal jsem písničku a měl jsem pocit, že je to tak na 80% a byl jsem schopný ji nechat 3 roky ležet v šuplíku,
0: ano.
1: Abych si myslel, že to udělám lepší. A po minuloroční nehodě na motorce ano. Jsem přehodnotil celý život a řekl jsem si, že hele, i když je něco třeba nedokonalý, tak si řeknu, seru na to,
0: to
1: vydám to, jasně. Je mi to jedno. Protože ono je to hrozně subjektivní, víš co, no, znáš no. To. Že prostě ty máš pocit, že to není dobrý a ty lidi ti řeknou, takhle to nech, protože je to autentický.
0: Dáváš i na lidi?
1: Dávám i na lidi.
0: Na fanoušky nebo na spolupracovní?
1: Hele, i na fanoušky, na spolupracovní. Já to třeba pošlu 10 lidem, takovým jako svým ověřeným, že ano. Jsou tam 3 jakože muzikanti a 7 totálních lajků a většinou dám na lajky, protože mě zajímá to, co si myslí normální lidi, konzumenti. A ne to, co si myslím já. Stejně to, víš, jak to je, kapela si myslí, že tahle pecka bude dobrá, tahle pecka bude hiťák. Všechno je jinak. Lidem se stejně líbí něco úplně jiného. Takže já to chci dělat prostě pro lidi a nazdár a vydám to klidně i nedokonalý.
0: Jak to bylo s tebou? Jak je to s terapií? S terapií si taky muziku skládáš ty, jako řekněme, považuju tě za šéfa kapely.
1: Určitě.
0: A nebo dáváš prostory ostatní?
1: Hele, dělám to primárně já, že nahodím prostě nápady, ale s klukama se pak sejdeme a dokončíme to, doděláme to. Já na kluky fakt jako dost dám, protože si myslím, že mají takovej dobrý nadhled. Já taky do toho někdy, víš, jako vpluju moc. A třeba musím říct, že i Markus z Valde Gangu, kolega je pro mě takovej jako poradní brácha, pravá ruka ďábla, protože za mě je to výborný producent a ten jeho názor, myslím, že má váhu. Okay. Určitě, takže to rád konzultuju třeba i s Mařenou. No.
0: Jo, super. Jsme na festiáku, Lesu 2026, jeden z velkých festiáků. Co máš radši? Takovýhle velký stage, hromadu lidí a omezený prostor, anebo naopak třeba klubovky, turné, kde si můžete dělat trošičku víc.
1: Hele, kamaráde, určitě velký festy. Já to mám, já jsem v tomhle takový zvláštní člověk, že čím víc lidí, tím se cítím líp.
0: No.
1: A paradoxně, čím míň lidí, tak normálně mi naběhne tréma.
0: Fakt?
1: Já můžu naběhnout před 30 tisíc lidí a jsem úplně v pohodě.
0: A
1: kdybych měl hrát koncert pro 2 lidi, třeba pro tátu a mámu, tak jsem takhle vyklepaný a normálně nevím, co dělat. Mám pocit, že mě tiše soudí.
0: Aha.
1: Jo, prostě blá. Já říkám, já jsem pojistné bojnice. Prostě.
0: A co se týká dneska modní doba, jsme v digitálním světě. Co máš radši, takový ty Spotify, YouTube, anebo klasické nosiče?
1: Ale víš, samozřejmě
0: vinyl kazetu dneska,
1: je to samozřejmě jednodušší, praktičtější, jo, si to pustit z toho Spotify, to jako, ale zase miluju analog, miluju prostě starý přístup.
0: Jasně.
1: Takže to jako jo, no.
0: Okay.
1: Oboje má, když má na to člověk prostor,
0: tak.
1: Má čas,
0: tak
1: to prostě poctivý analog starý nic nenahradí zvukově. Tu pravdu, která tam je a ta špína, která tam je.
0: Jasně. Ok, pojďme na trošku rokovýho bulváru. Vidím, že máš čistý ruce, tím myslím nepotetované. Máš nějaké tetování?
1: Nemám. Já jsem si říkal, že buď anebo. Buď půjdu celý se skérovat, nebo nic. Takže zatím držím nic. Ale přísám, když to přijde, tak přijdu pokérovaný jak prase.
0: OK. Koukáš na nějaký filmy? Pokud ano, je nějaký film, který bys mohl vidět třeba 100x?
1: Ty krásu, hele, upřímně, asi roky.
0: Terej?
1: Asi roky.
0: Nebo je ti jedno?
1: Celá sága roky, celá sága Rambo.
0: Jo, proč ne?
1: Já miluju Stallona.
0: No, proč ne? Jaké jsou hudební vzory Miro Šmajdy, neumím spojovat.
1: Ježiši Maria.
0: Co poslouchá Miro Šmajda, když si něco chce poslechnout, třeba z těch starších věcí, nebo i těch
1: hele,
0: to je jedno.
1: Hele, ze starších věcí, takhle, já jsem odchovaný fakt úplně od řekl bych, až normálně od konce 60. let.
0: No.
1: Od Zeppelinů, prostě přes Deep Purple, tím, že fakt jako miluju Davida Coverdala, jo,
0: miluju. Takže hardrockové hlasy, dalo by se říct.
1: Miluju staré, poctivé hardrockové hlasy.
0: Jo.
1: Ale zase pustím si, jako v moderní době, miluju Bring Me The Horizon, jo, mám super. Rád nové. Baby Metal, miluju jako kráva, baby, miluju Electric Callboy.
0: Super.
1: Jo, prostě nový věci, ale musím říct, že nejradši se vracím fakt jako, já nevím, k Coverdalovi. Poslední deska Judas Priest se mi hrozně líbí, jo.
0: Když by si měl jednu písničku, kterou by si někomu chtěl ukrást a považovat ji za svoji. Vystřelíš na mě tenhle ten název takhle s fleku, kterou? No.
1: Whitesnake Forevermore.
0: Mám to v autě, zrovna po cestě sem jsme tohle album poslouchali.
1: To je za mě nejlepší hardrocková deska posledních 15 let.
0: Proč zrovna tahle?
1: Protože to je tak krásně poctivý, tam není žádný digitál, mi přijde, to jo, je tak krásně nahraný a už jak tam je cítit, že tomu Coverdalovi tam ten hlas odchází,
0: jo,
1: tak mi se to snad líbí ještě víc.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
2: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
3: Ale kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzel

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: sledujete tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Týden se s týdnem sešel a je ideální čas pustit se do dalšího Filmtimu. Jako vždy, i tentokrát vás bude provázet má maličkost Tomáš Michalík. Dnes tady budu mít pozvánky do kina, na stream, ale taky jeden trailer, který v posledních dnech vyvolal rozruch, jen možná trošičku jinak, než studio čekalo. Ale nejprve se budeme bavit o Tomu Cruiseovi. Tenhle zhruba 1,70 m vysoký Američan se totiž rozhodl vrátit k jedné ze svých dřívějších rolí. Což dělá mnoho jeho kolegů a tak se rozhodl taky, i když vlastně jeho případě to nebude poprvé. No a bude u toho závodit, protože by mělo dojít na pokračování Bouřlivých dnů. Možná trošičku zapomenutý film, který byl natočen v roce 1990. Odehrával se během závodu NASCAR, no a některým lidem připomínal třeba Top Gun, hlavně co se týče jeho postavy. Akorát se tentokrát všechno dělo místo na obloze, na cestě. A není se čemu divit, oba filmy natočil Tony Scott a produkoval Jerry Bruckheimer. U comebacku Top Gunu se všechno povedlo na jedničku, no tak proč to neskusit i tady? No uvidíme, jak to dopadne u Rychlých aut tentokrát. Zápletka ani datum premiéry zatím neznáme, ale režie by se měl ujmout Jonathan Levin. Filmtime.

0: Čas rok.
1: 18. prosince se na plátna kin vrátí Avengers, tentokrát s podtitulem Doomsday. No, fanoušci si říkali, že už by to chtělo nějaké lákadlo, nějaký ten trailer ukázky, a přání bylo vyslyšeno. První ofiko ukázka je venku. Jenže, jak se ukázalo, hodně lidí zareagovalo tak nějak, řekněme, v klidu, celkem neutrálně. Ono což o to, na film se bude jistě hojně chodit, ale bude i chválen.
2: Bojoval jsem po boku mnoha válečníků. Daleko mocnějších než my všichni dohromady. A umřeli. Tváří v tvář nepřátelům. A hrozbám. Jež mě děsili mnohem méně. Než tále.
1: Upřímně, studio Marvel se nenachází v nejlepší kondici. Té seriálové divizi se opravdu nedaří upoutat diváky, a co se týče filmů, tak vlastně od premiéry posledních Avengers nic moc. Nové postavy si diváci zrovna neoblíbili. A když k tomu připočteme za mě některé kontroverzní kroky, hlavně třeba obsazení Roberta Downeyho Jr. do role záporáka, nevím. Hlavně nevím, jak to budou rodiče vysvětlovat svým malým bratolescem, že kdysi oblíbený Iron Man je tentokrát ten zlý. Těžko říct, uvidíme, jestli se vytasí s něčím další trailery, jestli vůbec budou a jak to všechno dopadne 18. prosince.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: Čas rok.
1: Následující pozvánka bude na film, který už si svou premiéru odbyla, stále je v kinech k vidění a je určen všem fanouškům, nebo respektive faninkám, pohodových, oddechových českých komedií. Chystají se na vás Bardotky.
2: Já už fakt nevím, jak ho mám dostat z toho gauče.
3: Já se nechci smířit s tím, že už to bude všechno takhle nudný.
4: Já mám kulturu tady.
3: Prostě chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
2: Tak ho prodej.
3: Karla? Gauč.
1: Příběh asi nepřinese nic originálního. Tři ženy na prahu 60 se rozhodnou vyrazit za dobrodružstvím, poznáváním sami sebe a zkrátka si řeknou, že chtějí pořádně žít. Takže na nás čeká řada vtipných momentů, vína, ale také nějaké to tajemství. V hlavních rolích se představí Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. Za kamerou stála Hana Hendrichová, která naposledy komerčně bodovala filmem Matka v trapu. Jak říkám, tyto komedie u nás mají své publikum, takže klidně zajděte do kina.
0: Film

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na rádiu Čas Rock.
2: Už dnes byla řeč o jedné komiksovce, která ale do kin vstoupí v prosinci. V tomto týdnu ale můžete zajít na nové dobrodružství oblíbeného kamaráda ze sousedství Spidermana. Tom Holland se tak stává prvním pavoučím mužem, který to ve vlastní sérii dotáhl na 4 plnohodnotné filmy. Nové dobrodružství nese název Spider-Man z Bruce'u Nový den.
3: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Protože já nejsem jen Peter Parker. Já jsem Spider-Man.
2: Ani tentokrát nebude Spidey ve filmu jediná známá postava. Z toho, co víme, tak se objeví Bruce Banner alias Hulk a premiéru ve filmu si odbíde Punisher z tváří Johna Berntala. Ale je velmi pravděpodobné, že nám tvůrci někoho tají. Naštěstí nemusíme čekat dlouho, ještě jednou opakuji, nový Spider-Man se do kin dostává tento týden.
1: Filmtime. Na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Teorie velkého třesku skončila před 6 lety. Jeden z největších fenoménů televizní historie to dotáhl na 12 sérií. Samozřejmě se od té doby fanoušci zajímali, jestli dojde na nějaké pokračování nebo nějaké spin-offy. No tak velký úspěch zaznamenal následný Mladý Sheldon, který sám vyfasoval další spin-off George a Mandy poprvé spolu. Nyní přišel další počin z tohoto světa a je to něco, co nikdo nečekal, protože to zní hodně šíleně. Jak Stewart nezachránil vesmír.
2: I've only got a few seconds to explain this, so you gotta focus.
3: Do you have an identical twin brother?
2: I'm you from another stream of reality. None of this is normal. If you turn the lights off, they don't bother you.
1: V hlavní roli se tentokrát objeví majitel obchodu s komiksy Stuart Bloom, který jaksi k nedopatřením způsobí problémy v multivesmíru, takovou malou apokalypsu, no a všechno musí napravit. Nebude na to sám, vrací se další seriálové postavy, které v tom hlavním tedy hrály vedlejší roli, konkrétně Bert, Kripke a přítelkyně Stuarta Denisa. Od tvůrce Chucka Loreho je to podle mě jeden z nejodvážnějších seriálů, do kterého se kdy pustil. A co si budeme povídat, fanoušci originálu nedají nic zadarmo. První díly jsou k vidění na HBO Max, tak to klidně zkoukněte a dejte vědět. Pro dnešek je to vše, já vám děkuju a budu se těšit zase příští týden.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock. Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Filmtime na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Filmtime. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sýrů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

zabavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Zpěvačky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
1: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen. Ale kdeže? Naopak tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné místo ve vojenské pevnosti Josefov jich opět přivítá kolem 150. Víkend Brutal Assault. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

udělám dneska takový malý výtah. Začali jsme kapelou Hailstorm, v čele charismatická Lizzy, která založila kapelu se svým bráchou. Formace má za sebou, ale i před sebou, myslím si, že stále bohatou kariéru. My jsme sáhli na album The Strange Case Of a kapela je velmi kladně hodnocena, ať už Grammy nebo v žebříčcích, tím mám na mysli ty, které se považují za prestižní. Tak, to byl start pořadu Metalmania a my jedeme dál.

Ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel, sledujete Metalmány, ta je v plném proudu a já jsem vám jako druhou nabídl formaci Flyleaf. Kapela, která vznikla na přelomu milénia. Je nutno podotknout, že aktuálně nejsou aktivní. Na začátku jsem mluvil o žebříčku výborných ženských hlasů a jedním z nich je právě i dáma, která se objevila v téhle kapele. Lacey Sturm okupovala tuhle kapelu v letech 2000 až 2012. Dáma, která se po působení ve Flyleaf vrhla na solovou dráhu a k tomu, jak to bývá zvykem, přidala jako host na nejrůznějších hudebních projektech. Za všechny zmíním spolupráci s kapelou Apokalyptika nebo s dalším slavným jménem, kterým byla kytaristka Elise Cooper.

Tak přátelé, další song je za náma. Tohle na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel byli The Pretty Reckless. My jsme sáhli v diskografii na druhou studiovku kapely Going to Hell, to se psal rok 2014. Hlavní postavou téhle formace je Taylor Momsen, americká herečka, zpěvačka a modelka, známá třeba z pohádkového filmu Grinch nebo ze seriálu Super Drbna. Její herecké začátky jsou spojeny už s dětským věkem. No a co se týká muziky, tak z The Pretty Reckless se její hudební dráha začala dobře rozvíjet v roce 2010 debutem Light Me Up. Tak rockeři, my jsme v druhé polovině dnešní Metalmánie a já vám teď nasypu pro mě takové ty metalové stálice. S první z nich jsme se zatím potkali přes Skype, no to bylo poprvé, důvodem byl samozřejmě COVID. Takže další song Epica a jméno z žebříčku Simone Simons.

Tak přátelé, toto je pomalu, ale jistě závěr dnešního dílu. Já vás vítám zpátky ve studiu. Dozněla nám epika. Se Simone Simons jsme při rozhovoru probírali nejenom Omegu, ale taky její další vášeň, a to fotky. Má ráda focení krajin a hodně ráda fotky černobíle. Tady jsme se potkali v názorech, protože na černobílé fotografii je pro mě třeba něco tajemného. Zpátky k muzice. Slíbil jsem stálice, tak přidám, řekněme, dvě jména v jednom. Sharon Den Adel a Tarja. Takže tady je závěr Within Temptation a samozřejmě je tady i závěr dnešní Metalmanie. Ještě jeden klip a za týden se opět na vás těším. Mějte se, zbavoš.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Vašky právě slaví narozeniny. Které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži? Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.